0: Noční Jukebox.
1: Pokračujeme v písničkách na přání, pokud jste v práci, tak doufám, že vám to tam rychle utíká a aby vám to utíkalo ještě rychleji, tak od toho jsou tady noční jukeboxy. A teď už hlasovka, myslím si, že to od Pavla.
2: Ahoj, tady Pavel, já bych chtěl poprosit písničku od Pavla Celty, Skvělej den, pokud to tam máte, pokud ne, tak cokoliv jinýho od něj a bylo by to k tobě do studia, ať ti ta noční s náma uteče. A všem kysákům, který jsou na noční, ať nám to prostě všem uteče, ať máme ten skvělej den, je úterý, má být krásně, takže hurá! A za chvilku, kysáci, je tady víkend, už se to blíží, každou vteřinou.
1: Pájo, tak ty seš ale optimistický, máme teprve za sebou jeden pracovní den a ty už takhle vyhlížíš pátek, no ale máš pravdu, docela rychle ten týden vždycky uteče. Pavel Celta, tu písničku, co jsi říkal, bohužel tady nemáme v playlistech, ale našla jsem od něj song Nezapomeň, takže si to pojďme pustit.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Dohrála Alexia Let the Music Play a přesně tak, jak zpívá, pojďme dát písničky, pustit písničky, naprosto jasný název, který tady na Kissu v nočních jukeboxech. Dodržujeme písničky na přání až do 6 hodin do rána a momentálně hlasovka od Fandy.
2: Ahoj Leni, tady Fanda, zdravím tě z cest, zrovna se vracím z Rumunska. Prosím tě, šlo by zahrát všem kamionákům a všem prostě, co teďka v noci musí jet, tak šlo by zahrát DJ Atomika Boom Shaga, aby nás to trošku probudilo. Mám to ještě 2,5 hodiny do Plzně a tam parkuju a jdu konečně spát. Tak se opatruj a hezkou noc.
1: Boom Shaga, Raga, Haga. DJ Atomik, nechám to radši na něm, pojďme na to, tady posílám písničku.

0: Benson Boone, Mystical Magical, kysáci, tenhle název se teďka 100% hodí, protože já bych s vámi chtěla sdílet kouzlo, který tady prostě na mě pořád zkouší moje kámoška a já prostě nechápu, jak to dělá a já se to potřebuju dozvědět. AI nebyla schopná mi poradit. Já vám to kouzlo v rychlosti popíšu. Prostě veme žolíkový karty, míchá, jo, pořád je míchá, kouká u toho na mě, ani nemusí koukat na ty karty a pak se mě zeptá po tom míchání, jestli chci, aby byl žolík nahoře, tedy ve spod toho pakle, anebo nahoře. No. Já řeknu, že třeba chci, aby byl úplně ve spod, poslední karta toho celého balíčku. Ona si dá ruce za zády s tím balíčkem, udělá fik-fik a do 2-3 vteřin mi postaví balíček zpátky, já odhalím tu spodní kartu celého balíčku a tam je ten žolík. Absolutně to nechápu, jak to dělá, protože když míchá, tak se nemůže dívat na to, kam toho žolíka, kam jednoho z těch 4 žolíků strká. Prostě to nechápu. Kysáci, a potřebuju od vás poradit, jak a v čem spočívá tohle kouzlo, abych ji odhalila. Dejte mi vědět přes apku Rádia Kysa, taky si nezapomeňte přát vaši oblíbenou písničku.
1: Radio Kiss.
2: Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci 210-323-323, připomínám telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss. No a zatím, než se někdo dovolá, tak si dáme hlasovku od Máry.
2: Ahoj, Kylení, prosím tě, mohl bych tě poprosit o nějakou pěknou písničku, pokud by to šlo třeba Fun Factory, nebo od Rednexu, anebo Scooter, prostě cokoliv. Poslal bych to tobě do rádia, mě na cestě, ať mě ta noční uteče. Pro všechny moje kamarády, kamarádky, známí, kamionáky, kamionečky, na benzínku, do pekáren, na vrátnic, úplně pro všechny, co mě znají a Rádio Kiss poslouchají. Děkuji, Mára.
1: Máro, moc tě pozdravuju a tady už Rednex a naprostá klasika Cotton Eye Joe. I'd been married long time ago.

0: speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Ráďou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Noční jukebox.
1: Před třetí hodinou stihneme ještě jednu písničku na vaše přání. Na telefonu je další volající. Kdo pak je tam?
2: Hezký večer. Zdravím. Adam, jeden ze Zlína do Prahy.
1: Ahoj, Adame. Jsi v práci, nebo jak to, že jedeš takhle v noci?
2: No já jsem byl dneska na houbách. Aha. V Prahy jsem jel do Špindlu, pak zpátky, pak jsem si vyvenčil psa, pak jsem si skočil do Zlína pro frgále a teďka zase zpátky.
1: To je skvělý program, to je pecka. A co houby, hele, našel
2: jsi? Jo, dvě ty řeznický bedny.
1: Pecka.
2: Plný a byl jsem sám pondělí po víkendu, takže skvělý, paráda.
1: Tak to je pecka, to je skvělý. No a co ti teda zahrajeme na cestu?
2: Od Činasky první signální bych poprosil pro všechny řidiče a slávisty samozřejmě.
1: Slávisty, OK, tak jo, jsi slávista a posílám ti Činasky. Měj se hezky a šťastnou cestu domů. Ahoj.
2: Taky hezky, ahoj.

0: Jedna minuta po třetí hodině, před námi ještě celá druhá půlka noční jukeboxu, pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Připomínám telefonní číslo 210 323 323, no a na tohle číslo se právě teď dovolal další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Bětka.
1: Bětko, jsem taky ráda, že se konečně dovolala nějaká žena. Jak to, že nespíš takhle brzy po ránu? Vstáváš nebo si na noční?
2: No, nejde
1: na cestě. Na cestě seš? Tak držím palce, ať to všechno zvládneš. A co zahrajeme?
2: Pro DJ.
1: Firestarter jsme vybrali. A pro koho to bude?
2: Ano. Pro všechny kysáky.
1: Takhle je stručně jasně, jo?
2: Ano.
1: Dobře, koukám, že se úplně nechceš moc vykecávat. Tak hlavně opatrně na cestě a posílám pro DJ. Měj se.
2: Ty moc.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, kysáci, až do 6 hodin do rána jsem tady pro vás a hraju na vaše přání, takže určitě neváhejte, buď zavolejte do studia, anebo můžete využít aplikaci Rádia Kiss, kterou si můžete stáhnout do chytrých telefonů, no a namluvit mi hlasovku, poslat a já vám samozřejmě i tak zahraju na přání. Matěj posílá hlasovku.
2: Ahoj Leni, zahrála už jsem vyrosnout tě písničku When the Rain Begins to Fall. Udělal by mi to radost a zpříjemnilo by mi to cestu domů od rodičů. Díky moc, ahoj.
1: Takhle pozdě v noci od rodičů, tak hlavně opatrně na cestách, kysáci i vy, pokud třeba právě teď vyrážíte do práce, tak jezděte nemoc rychle, nemoc pomalu, akorát a podle předpisů. Tady už When the Rain Begins to Fall.

0: Paso a Becky Hill se songem Surrender. Máme půl čtvrté, kysáci, pokud právě teďka vstáváte, no tak good luck. Já nesnáším vstávání a obdivuju všechny, který prostě vstávají takhle ráno brzy. Myslím si, že jsem spíš jakoby noční sova. Asi kdybych nebyla, tak ani nemůžu tady dělat noční jukeboxy, protože bych to nevydržela, jo? A až se mi teďka z toho chce zívat, ale ne, opravdu vás obdivuju, kysáci. No a já jsem vám chtěla říct, že pokud třeba nevíte, čím si udělat na podzim radost, nebo pokud někdo z vašich blízkých teďka slaví nějaký narozeniny, na Vánoce ještě daleko, tak se podívejte na náš Kiss Shop, protože tam najdete moc hezký věcičky. Jsou tam mikči, myslím si, že na podzim ideální kombinace triko mikina. Je to taková ta mikča a la bomber a právě na tohleto podzimní období se bude hodit, anebo krásná červená mikina s límečkem rádiovi moc sluší. Jo, takže spousta skvělých věcí, koukněte a pokud váháte, co pořídit, tak tohle je za mě opravdu skvělý nápad. Před námi Captain Junk, Imagine Dragons a já jenom připomínám telefonní číslo 210-323-323.
1: Radio Kiss.
2: Hi! This is Captain

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Máme 8 minut po 15:30, pojďme na další písničku na vaše přání. Na telefonu je Pepino, ahoj.
2: Dobrý, ahoj.
1: Jak se máš takhle brzy po ránu?
2: Hele, pracovně, taky v pohodě docela.
1: Tak, ale dobrý, dáni není to nic těžkého, jo?
2: Ne, dáni se čistí, takže v pohodě zavolám.
1: No tak zaplať pambu, tak čím ti zpříjemníme takhle brzký ráno, jakou písničkou?
2: Hele, tak jak jsme se domluvili, dáme tam Romana Těla, dáme tam Rubenskou na rozejbání pro všechny dobrý lidi, pro všechny se poslouchají, a ať se všichni vrátí v pohodě domů.
1: Tak jo, v rámci rubriky Lepší než originál Roman Anděl a jeho Ludovecká. Pojďme na to, já ti přeju hezký den, měj se pěkně.
2: Dobrá, to uniká, díky, ahoj.
3: Ludia, sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jíst ho.

0: nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Radio Kiss.
2: Tohle byl Enrique Iglesias a před námi další písnička na vaše přání. Pojďme se podívat i na hlasovky. Konkrétně hlasovka od Honzy.
3: Dobré ráno, Leničko, všem kysákům. Krásné dobré ráno. Jestli bych mohl poprosit nechat zahrát Ice MC, It's a Rainy Day. To je nádherná písnička, často ji hrajete samozřejmě, to by do studia, protože hrajete skvělý pecky a tahle mezi ně patří. Všem řidičům, kamionákům, ať na sebe dávají pozor, protože tím, že to je trošku mokrý, tak to klouže, znám to ze včerejška, macha na pokuty a na policajty a tak dále. Tak všem přeju pěkný den, Honza, čau.
2: Přesně tak, krásný den, kysáci, pokud právě teďka třeba vstáváte, pojďme na Ice MC.

0: Dvě minuty po čtvrté hodině, krásné dobré ráno, Kysáci, ladíte noční jukeboxy na Kysu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, telefonní číslo sem do studia 210-323-323. No a momentálně už se dovolal Jirka. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Leni.
1: Já ti přeju hezké ráno. Vstáváš nebo seš v plným proudu někde ještě na noční?
2: Ne, jsem v plným proudu. Po 2 hodin jedu se zvládnou.
1: Takže náročná noc?
2: Ano.
1: Tak držím palce, ať to doklepeš. Do kolika tě to dneska čeká?
2: No, tak minimálně do 5 do odpoledne.
1: Teda, tak to bude pořádná šichta, tak to se drž. To a co ti zahrajeme na přání?
2: No, asi zahrajeme Slovenku.
1: No tak jo, pojďme si dát Emilia Markvo Slovenku. Pro koho to bude?
2: Pro tebe, pro všechny kysáky, pro všechny řidiče kamionů a hlavně pro všechny to poslouchají.
1: Skvělý, tak jo, tak já ti přeju hezký den a jdeme na to.
2: Taky, ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. 18 minut po 4. hodině, jdeme na další písničku na přání. Na drátě už Vašek, ahoj Vašku.
2: Dobré ráno, přeji všem kysákům a tobě rostlině.
1: Taky ti přeju krásné ráno. Co pak, kde pak se nacházíš takhle brzy po ránu?
2: Teď jsem momentálně na Vysočině u Havlíčkova Brodu a jsem na cestě do práce.
1: No tak to ti držím palce, ať to všechno zvládneš. Do kolika pracuješ?
2: Dneska tak do 1 hodiny.
1: Hele, ale potěším tě, má prej být hezký počasí teďka následující 2 dny, takže takový to pěkný babí léto si třeba po práci ještě užiješ.
2: Jo, doufám taky, no.
1: Tak super, co zahrajeme?
2: Zahrajeme DJ Fresh a Goldust.
1: Mám připraveno, pro koho to bude?
2: Budete pro tebe do studia, pro všechny kysáky a v neposlední řadě pro mě k narozeninám.
1: Ty máš dneska narozeniny.
2: Dneska mám narozeniny.
1: No tak to přeju všechno nejlepší a ještě o to větší radost mám, že se právě dneska zavolal, dovolal a můžeš si nechat něco zahrát.
2: Super, děkuju moc.
1: Měj se hezky a tady DJ Fresh.
2: Děkuju moc.

Máme přesně za minutku půl páté, kysáci, já vám přeju krásné dobré ráno, pokud právě teďka vstáváte, vyrážíte do práce nebo něco takového, čeká vás dlouhý den, tak to hlavně všechno zvládněte. Jinak momentálně v Praze kolem 12 stupňů, na jiných místech asi ještě o pár stupínků, třeba trošku chladněji, ale potěším vás, protože dneska by měla být jasná obloha a 23 stupňů. Ano, slyšíte správně, já si myslím, že takhle 15. září 23 stupňů vůbec není špatný, takovýhle babí léto by se mi vlastně líbilo třeba až klidně do Vánoc. Kysáci, co vy, jak jste na tom, přijímáte podzim nebo ne, chcete ho? Já si nejsem úplně jistá, jako jo, takový ty outfitíky, který vyladíte, oblečení pěkně v barvách, jako hnědý, takový ty zemitý, tak na to se těším, ale rozhodně se netěším na to, že bych se jako měla ládovat do nějakých zimních bund, takže dneska krásné babé léto, babí léto, tak to vás potěším. Jinak připomínám telefonní číslo 210-323-323, no a před námi Britney Spears, tak si to pojďme dát. A nebo taky Pedro, trošičku zavzpomínáme na to léto. Radio Kiss.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Pojďme na to, další písnička na vaše přání, protože na telefonu je už Jindra. Ahoj Jindro.
2: Ahoj, ahoj Lenko.
1: Přeju ti hezký den, jak se máš takhle brzy, opravdu brzy po ránu?
2: Mám se výborně, já vlastně kondičně chodím, takže já jsem do takové noční. No a ono to prostě má zdraví, když člověk.
1: To je skvělý, ujde, ano. Takže chůze je výborná, důležitá, myslím si, že mnohdy lepší i než běh. Co zahrajeme?
2: Marka O, v podstatě cokoliv.
1: Let's the party never end. A pro koho to bude?
2: A je to, Lenko, pro tebe, protože moc děkuji, že jsi tady s náma, kdo všichni posloucháme. A vlastně nechat si zahrát, to je prostě super nápad. To mě vždycky nakopne, ale je to samozřejmě pro všechno, pro celou naši rodinu kysáků, takže pro všechny kysáky, co poslouchají.
1: Tak jo, pojďme na to, já ti přeju hodně ušlých kilometrů, měj se, ahoj.
2: Ano, ahoj.

0: Vinci. Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Za 13 minut je tady 5. hodina Kysáci a samozřejmě ještě stihneme jednu písničku na vaše přání před tou 5. Připomínám telefonní číslo 210-323-323 nebo můžete zkusit apku Rádia Kiss a poslat mi hlasovku, jako to udělal David.
2: Ahoj kočko, mohla bys nám zahrát na noční Bass Huntera Dota, díky moc.
1: Bass Huntera, no tak zahraju, akorát písničku, kterou tady máme, je Botan Anna, tak doufám, že ti to nebude vadit, Davide, a že ti to udělá hezčí ráno. Kysáci, já vám přeju taky krásné dobré ráno, pokud právě teďka vstáváte, tak vykročte pravou nohou, ať máte úspěšné úterý.

0: Jedna minuta po páté hodině, já vám přeju hezké dobré ráno, kysáci, a jdeme na poslední hodinu Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních Juboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Právě nám dohrál Sam Feld Time After Time a na telefonu je další kysák. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, Peťo.
1: Ahoj, Peťo, zdravím tě. Co ty, jsi v práci na noční nebo začínáš teprve svůj den?
2: No, akorát za chvíli jdem do roboty.
1: No, tak budu držet palce, ať to všechno zvládneš. Každopádně takhle na dobré ráno ti něco zahraju, když ses dovolal. Co by to mělo být?
2: Shakira, Waka Waka.
1: Dobře, a pro koho to bude?
2: Na předbratě.
1: A ty u toho tak tam nějak funíš?
2: Já jdem do roboty.
1: Jo, takhle. Jdeš pěšky?
2: Ano.
1: A to je dobře. Pro koho to teda bude ta písnička?
2: Pro teba hlavně a pro všechny kysáků.
1: Dobře, tak jo, tak tě moc zdravím, opatrně dojdi a tady Shakira Waka Waka, trošku si za to u toho zatancuj.
2: Já pokud jdem do roboty, já si těžko.
1: Tak ahoj.
2: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, kysáci, ještě do 6 hodin, než mě tady vystřídá ranní trojka. Pár písniček na vaše přání stihneme plnit přání, takže pojďme rovnou na to. Mám tady totiž hlasovku od Lucky.
2: Ahoj, tak to se vracím do pěkný zimy. Včera jsem byla ještě ve Španělsku a tam bylo 38 stupňů. Tak dneska asi zmrzne. Tak zdravím všecky a prosím o zahrání Paul McCartney a Michael Jackson Say Say Say a pro všechny, kdo zrovna jsou na cestách. Čau, Lucka.
1: No Luci, tady už opravdu jako žádné velké teplo není, taky co bychom chtěli, máme září, podzim se nám blíží, takže si užívejme toho počasí, které máme, protože bude ještě hůř. Ale jdeme už na písničku na přání. Say, say, say právě teď na Radio Kiss.

0: Nové tipy.
1: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu Provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí netilá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro KIS Katka Čepelíková.
0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
2: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
3: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda...
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KIS. To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia KIS. Be happy.

Jukebox. Masterboy, Land of Dreaming, máme 3 minuty po 5:30, kysáci. Pojďme se taky podívat na nějaké ty e-maily, které posíláte i textové. Mám tady totiž vzkaz od Martiny. Ahoj, zahraj nám prosím do auta Lorin Tatu, Martina Humpolec. Tak jo, Marťo, já takhle nad ránem plním i vaše textové e-maily občas. Řekla jsem si, že nejen hlasovky, nejen telefonáty, ale podíváme se i na e-mailové zprávy. Takže proč si nedát Lorin právě teď na rádiu Kiss? Já vám přeju krásné dobré ráno.

0: Někdo jiný. Nehraje více písniček na přání.
1: Kysáci za chvilku 6. hodina raní a vystřídá mě raní trojka, takže pojďme poslední dva songy v dnešním nočním vysílání. Každopádně pokud jste nestihli, nezvládli, nedovolili jste se o svoji oblíbenou písničku, nezoufejte. Opět můžete dneska od 6 až do 10 večer, anebo potom po půlnoci v nočních juboxech. Teď je tady hlasovka od Michala.
2: Dobré ránko všem kysákům. Je nádherných 15 stupňů, takže ještě super. Tak bych poslal písničku všem kysákům a všem, kteří teď začali v práci. Od skupiny Snap písničku Ups Up. Děkuji, krásné ráno, krásný den, čaute.
1: Pojďme na to, Snap právě teď. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Jukebox. Za 12 hodin, 6 hodin, za 12 hodin. Tak kysáci, já myslím, že je na čase, abych pomalu a jistě končila. Za 12 minut, 6 hodin před námi poslední písnička na vaše přání, a to od... Jo, fakt je tady ta přezdívka takhle napsaná, od Kečupu. Ahoj Lení, zahraj pro všechny zaměstnance z Petrofu, nejlépe Kelly Family and Angel. Děkuji moc, pojďme si dát srdcovku 90. konkrétně rok 1995 a písnička, na který jsem vyrůstala, Kelly Family.

0: Stráž nočních juboxů střídá ranní Kiss. Ahoj, Leni.
1: Krásné dobré ráno.
0: Čau. Leni, řekni mi prosím tě, co jsi to vyváděla na tom Instagramu?
1: Co myslíš? Myslíš to video?
0: Nějaký tvoje video nový?
1: Jo, teďka jsem tam ráno přidala jedno videjko.
0: Tak já tam viděl, pardon, mě se seknul zrovna mobil, nebo respektive jsem neměl signál a viděl jsem jenom začátek videa, jak si Lenka kleká, říkám hou, hou, hou, hou, hou.
2: Počkej, tobě se to seklo, nebo jsi to zastavila?
3: Zastavila, dal si to takhle opakovaně do lupu si to dal, viď? Do smyčky.
1: Ne, ne, ne, ve vší počasnosti, kysáci, já si manifestuju oblíbený písničky na rádiu Kiss.
0: To je škoda.
2: Ale to mě tak bavilo, já říkám, co z tohohle vyleze a nakonec jsem se tomu fakt zasmála.
3: Ale ne, bylo to hezký, to zase jako opravdu ano.
1: Tak lidi můžou kysáci komentovat pod Rilsko, jaký jsou jejich oblíbený písničky na Kissu.
0: Ráno mě to hned postavilo na nohy, čoveče.
1: tak ještě, že jenom na nohy, Páťo.
2: Lenku to srazilo na kolena.
3: No to je zase začátek, ty jo. Včera s Kubou tady, viď?
2: Jo.
3: Trošku jiné vysílání, počkej, já to snad někde mám i uložený a ono ještě není 6.
1: Co se tady dělo, to by mě zajímalo.
3: Chceš to slyšet?
1: Jo, jako myslíte s Kubou Krabáčem?
3: No ano. Jasně, no, totiž, počkej, já...
2: Protože my jsme se ho ptali na to, co nejhoršího kdy slyšel od posluchače, co mu kdy nejhoršího posluchač řekl.
1: No jasně. No.
3: Heleď, tak já jenom tady k tomu něco dodám, jo, aby to bylo právně v pořádku.
4: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
3: Zkusíme to, jo, ale nevím, co v tom záznamu přesně je slyšet.
5: Občas se stává.
3: Nejostřejší slovo, který jsi kdy slyšel.
5: Přesně.
3: Počkej,
5: a to bylo ono.
3: To můžeš říct, jestli chceš.
5: A jo, ono ještě.
3: No, ne, počkej.
5: Ne.
3: Jak to tady vymyslíme, jo?
5: To si necháme na předcelistrovský speciál.
3: Se ukáž.
4: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
3: Za 2:06 ještě
5: ano,
3: můžeš.
5: Posluchač mi jednou řekl, aby ses neposral, debile.
3: To nejhorší slyšel od našeho posluchače Kuba Krabáč.
1: To je docela ústý, koukám, že já je mám vychovanější.
3: Ty, tak na tebe koukáme, jestli náhodou si taky něco neslyšela?
1: Ne, neslyšela.
3: Fakt
1: ne,
3: jo.
1: Ne,
2: to je
1: to
2: jak
1: ne.
2: Ve škole prostě, některý učitelé máš oblíbený, na některý si dovoluješ a na některý ne, no Lenka má asi zřejmě respekt.
0: Tak když dá Lenka vždycky video před nočníma juboxama, jak si kleká, tak jsou kysáci hodný, no.
1: Hnedka povolnější a hodnější.
3: Naopak, úplně uvařený, jo.
0: Načatý.
3: Tak dobrou, Leni.
1: Tak krásný den.
3: Ahoj.

0: Počasí.
1: Úterý bude ve znamení sluníčka, zpočátku je místy mlhavo, ale postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministři schválili novelu o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku kratom od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Prodej přes internet se zakáže a zpřísní se také pravidla pro specializované obchody i požadavky na bezpečnost produktů. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Proti zákazu e-shopů se staví hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální. Trh. Italské úřady od pondělí sledují činnost nejaktivnější evropské sopky Etna na Sicílii, která vypouští do vzduchu oblaky popela. Tamní letiště proto po vydání varování omezilo svůj provoz. Lety byly následně odkloněny nebo zcela zrušeny. Odborníci varují před další možnou eskalací situace. A teď zpátky domů.
2: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, jsou ode dneška vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu, zatím pro školáky. Od soboty do 28. září se výstava otevře veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo více než 51 tisíc návštěvníků, včetně škol.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty odletěli do Jerevanu ke středečnímu utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia bez obránců Kiana Hevera a Adama Ševínského. Mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě zranění hráči. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. A po zprávách začíná ranní KISS s datem 15. září.
3: Polovina září, no letí to hezky rychle. Roman je tady s vámi.
4: Míša taky.
5: A Patrik to končí.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.
4: Be happy. Takhle brzo.
3: Ne.
4: Ty už jako jdeš domů.
3: Je 6 hodin, 6 minut teprve, kamaráde.
5: Já jsem chtěl zakončit tu představovačku.
3: No, jo, tak to se nepovedlo teda.
5: No tak pomož mi, help me, doctor Dick.
3: Tak to dej zatím správným.

0: naše Míša dneska jde na motorku.
1: No jo, my si to dneska užijeme s posluchačkou Anetou, protože má být krásně.
0: Ranní výzva. Já vám to tak přeju, že to takhle vyšlo, protože to bylo přání Jirky, manžel Anety.
2: Já mám jedno jediné přání. Moje žena po 18 letech si koupila znovu motorku, znovu začala jezdit a moc bych si přál, kdyby Míša za ní přijela a vytáhla ji ven na projížďku. Bylo by to úplně úžasný a její splněný sen, protože slaví narozeniny a to by byl ten nejlepší dárek na světě.
0: Takže ano, výzva přijata. Míša dneska jede, jakým směrem, jestli to není tajné?
1: Jedu směrem k hradu Šternberg. Mm-hmm. Takže tam se projedeme po středu českým kraji. Je pravda, že chviličku jsem si posedila nad těma Google mapama, protože jsem hledala nějakou hezkou trasu, abychom se vyhli takovým těm velkým tahům, aby tam byly nějaký pěkný zatáčky a třeba nějaká pěkná vyhlídka. Takže se třeba pojedeme podívat na most, který je u vodní nádrže Švihov.
0: Skvěle. Patriku, zvládnul bys nějak na motorku Míši ještě nainstalovat tu naší vlajku kysáckou, aby...
3: Není problém, hele.
0: Že by věděli všichni, že jste jo, to vy.
1: Hele, a nebylo by dobrý udělat nějakou takovou malou vlajku, víš, s anténou?
3: Budeš mít velkou vlajku, dám ti to přes drhovačky, to tam nějak nandám.
0: Video z toho bude, Míšo.
1: Určitě, video uděláme.
0: Tak to je dobře, dneska Anet ještě s Jirkou pozdravíme, ale bude to další přání, který raní trojka splní.
4: Lína Huba, hojí neštěstí.

0: Klaviči, 6 hodin a 15 minut. Tak co myslíte, o čem si dneska budou kysáci nejvíc povídat?
1: Nezačne už období pouštění draku. Nebo ještě brzo?
2: Abych řekl brzo.
0: No, jako podzim se blíží, to je pravda. A změna počasí přijde, tohle má být poslední v následujících dnech hezký letní den.
2: Já si myslím, že 15. září, že si budou hodně povídat o škole, protože 14 dnů školy je za námi.
0: Tak to jsem nemyslel. Děláme to nejdřív jinak, než si tu informaci řekneme. Takhle dáme to na přeskáčku, jo? Který z těchto tanců patří mezi latinskoamerické, Patriku, valc, samba nebo foxtrot?
2: Samba.
0: Dobře. Míšo, který tanec pochází z Argentíny, polka, tango nebo jive?
1: Tango.
0: Který tanec je známý pomalými romantickými pohyby, Patriku, quickstep, rumba nebo jive?
2: Jive.
1: Ne.
0: Je to rumba?
1: Rumba.
0: No pěkně. Který z těchto tanců je velmi rychlý, energický, valc, jive nebo rumba?
1: Co bude nějaká taneční soutěž?
0: Pojď. Valc, jive nebo rumba?
1: Já jsem neslyšela otázku.
0: Tak máš to za pět, taky špatně. Byl to jive. Který tanec se tradičně tančí ve třičtvrtečním taktu? Samba, valc nebo čača?
1: Valc.
2: Čača.
0: Valc to je. Patriku, špatně. Ježiš, to je špatný tohle.
1: Já ti radím ještě.
0: Který z těchto tanců není latinskoamerický soutěžní tanec? Pasodoble, čača nebo foxtrot?
1: Foxtrot.
0: Ano, správně. No jo. Protože Marek Eben a Tereza Kostková končí ve Stardance.
1: Ne.
0: Definitivně. Mm-hmm. Bude to poslední jejich moderování. Asi 14krát za sebou. A tak mě tak napadlo, ale dělat to nebudem, že byste to vzali za ně, ale vy o tom nevíte vůbec nic.
2: Ale zase by to byla zábava.
1: Romane, tak tam běž ty.
2: Já ne.
1: Ty seš tanečník, to se ví.
0: Ale uznejte, to jsou profíci moderátoři, jsou to vlastně naši kolegové a musí se nechat, že oni jsou jedni z mála, kteří se takhle vysoko na ten moderátorský post dostali bez jakýchkoliv skandálů.
2: To je pravda.
0: Jenom prostě tím, že jsou tak poctiví, tak dobrý, takový profíci.
2: Já jsem to četl, viděl jsem to, ale nevím ten důvod. Vysvětlil to proč?
0: Heleď, řekli, že už to prostě zkrátka bylo to asi dost.
2: Bylo toho hodně.
0: Tak 14krát 14 let moderuji, jedno a to samé. No ale nic, jdem se to učit. Kdyby náhodou teda se jim zželelo a vzali vás na moderátory, ať umíte tancovat, pojďte, jo?
3: Dámy a pánové, teď přichází představit svůj jive pan Roman Anděl a...
1: No ani náhodou teda.
2: Ne, musíš doplnit jako moderátorská dvojice, ne?
1: Roman Anděl
2: a...
1: Sonja Ede.
2: No hele.
1: To by byla dvojka.
0: Gotilda, Matilda,
3: Routy Drakoši.

0: Počasí.
1: Úterý bude ve znamení sluníčka, zpočátku je místem mlhavo, ale postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ve svatovícké katedrále se v pondělí odpoledne po roce znovu sešlo 7 klíčníků, kteří otevřeli dveře korunní komory a vyzvedli z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od dneška vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Většina velkých amerických firm, které se věnují umělým inteligencím, začala volat po zpomalení kvůli rostoucím obavám z budoucího vývoje. Americký prezident Donald Trump se ale více obává Číny, která se snaží dosáhnout pokroku v tomto oboru bez ohledu na možné následky.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. České reprezentanty zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72%. Tolik aktuální zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: show.
1: Ranní show.
0: A dneska, dámy a pánové, přátelé, mám připravený speciální ranní show.
2: Heleď, není potřeba.
0: Proč?
2: Protože to, co jsme tu hráli před půl, to byl Jive, Mašerý. Bohatě to stačilo.
3: Hele, ale jsou lidi, kteří si třeba dají jedno kafe denně a někteří potřebují dvě, takže já si myslím, že ranní shot druhý nebude vadit.
2: Ale tady je Luky a ten vlastně na tom je úplně stejně jak Venda.
4: Ačkoliv uznávám teorii, že existuje nekonečně mnoho vesmíru a nekonečně mnoho verzí mě samotného, tak ani jedný z těch verzí netančím, ale na tuhle pecku, co jste pustili, jsem měl 100 chutí. Vyskočit z auta a jít tančit.
2: To je borec.
0: Takhle, přátelé, je to všechno dobrý, hezký, ano, možná to někoho probralo, Romane, ale já bych to rád spojil s informací, bez které prostě dneska nemůže být žádný kysák a vlastně žádný občan jakéhokoliv státu České republiky, zkrátka celého světa.
2: Jakéhokoliv státu České republiky je taky dobrý.
0: Jakéhokoliv státu, včetně České republiky.
2: Tak, teď už tomu rozumím. Tak pojď, co to bude?
0: Ta informace je naprosto jednoduchá. Přátelé, dneska je to přesně 100 dní do Vánoc!
2: Co děláš?
3: Tohle tam potom pust, ale až po písničce.

0: vlastně za 100 dní
1: jo.
0: Jsou tady Vánoce a v tom případě už všechno chápu i Ivana.
2: A já vám něco musím říct, já jsem byl v obchodě a víte, co jsem viděl? Vánoční výzdobu.
1: Už?
3: Vánoční výzdobu?
0: Už je to tady.
1: No a je to jenom 100 dní, že jo?
0: No.
3: Jo, ozdoby, stromečky.
1: Pokud si budu dávat ode dneška každý den 100 do prasátka, tak si na Štědrý den můžu dát 10 000 korun.
4: To není vůbec blbý.
1: Že jo, a pak si jako něco koupím. Takhle koupím, Ježíšek mi to koupí.
4: No samozřejmě.
0: Ježíšek,
4: bacha na to, bacha
0: Ježíšek,
4: na to,
0: ano,
4: jo.
0: Ano.
4: Ty to pošleš Ježíškovi, on ti něco koupí.
1: A on mi něco koupí.
3: To je neuvěřitelný, ono je to fakt jenom 100 dní.
5: Před chvílí jsme se válili na plážích a za chvilku budeme řešit, do jakého balícího papíru to zabalíme.
0: No to je pravda, budou zase kysácký papíry.
1: Budou. No to je něco. Ty jo.
0: Ale já už jsem začala pokládat mým kamarádům a mý rodině už tu otázku. Co byste chtěli k Vánocům?
1: No je to tady, no.
0: Už
5: to je co praktického. Já už, mě už baví jenom prostě poukázky, kde si koupím cokoliv, co potřebuju. No, anebo ponožky.
0: Dobře, a jakou poukázku ti teda máme koupit?
5: Kamkoliv, do jakéhokoliv e-shopu.
0: Do e-shopu můžu?
5: No, třeba.
1: Skromnej.
5: No, v
1: e-shop, přesně. Tak to byste nejvíc zabili. Dát Patrikovi voucher do e-shopu.
5: A nebo hrneček raní trojky.
1: A ještě s dovětkem a sám si to zabal.
6: Šťastné. A be happy. Vánoce. KISS. Radio KISS.

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
1: Do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.
2: Be happy.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Sieben Nacht. Gute Nacht, Modo na Kisu, snad vás to probudilo, stejně jako Pavla. Pavel je boží, to je jeho aktuální hlasovka.
1: Já jedu chcíplej do školy, což je teďka moje forma práce, se učit a jsem úplně totálně chcíplý, ale vyjedete také bomby, že prostě to by probudilo i mrtvýho.
2: Pavel.
0: No, helejte, jestli říkáš, Pavle, že jsi takový, jak jsi to použil, to slovo chcíplý, pravdou je, že mý parťáci, Míša a Patrik, to tady dneska taky pěkně motají.
2: A je.
0: Protože si totálně pletou jména.
2: To jsem se bála.
0: Jo, v kalendáři Jolana a oni mi tady oba dva dneska nutí Jolandu.
2: To není normální.
0: Je to tak, mám to tady těžký, paní Jolando.
2: A já cítím s váma.
0: To děkuju, to já potřebuju, tohle. Všimli jste si toho, oba dva jste mi to řekli.
2: Jo.
0: Hele, Jolanda.
3: Jo. No počkej, a není to tak, že třeba Jolanda je zdrobnělina třeba Jolany?
4: Já myslím, ne. Že ne, Míšo.
0: Ne, taky si myslím, že ne.
3: Tak to bude velký špatný.
0: Nevadí, ale Jolanám všechno nej. Radio Kiss.

0: Black Eyed Peas na rádiu Kiss, vítejte do úterního rána, Kisáci. Po sedmé raní opět soutěž 7-7 a slečna Duc bude opět rozdávat peníze.
1: Ano!
2: Duc bude rozdávat peníze, ale já bych teď potřebovala vyřešit jednu takovou nepříjemnou věc.
0: Co pak se děje?
2: Mohl bys mi, Romane, zapnout ten efektor na mikrofon?
0: Počkej, ale to... No dobrý, ale jaký zvuk tam potřebuješ?
2: Nějaký, aby to znělo jako rozhlas, nebo...
0: Ozvěnu nějakou. Moulu tam máme, ozvěnu, rozhlas.
2: Ne, rozhlas, spíš rozhlas.
0: Co se děje?
2: Já potřebuju nahlásit jednu ztrátu.
0: To nemám nejradši. Vždycky, když moderujeme nějaký velký akce. Teď se akce rozjede a přijde za tobou někdo. Romane, vyhlaš ztracený mobil.
2: Jo,
0: říkám, udělám to za 5 minut. Ne, hned. Mám tady občanku. Ano. Tak dobře, takže budeme tady pro 10 milionů lidí hlásit nějakou ztrátu, jo?
2: Ano, velkou ztrátu.
0: Máš to ready, mikrofony
2: dobře.
0: Tam? Tak jo, jdeme na to.

Pozor, pozor. Rádi bychom oznámili, že zapomnětlivý školák Roman Škuta zapomněl aktovku v trolejbuse číslo 107.

0: i jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D5 na 4. kilometru ve směru na Rozvadov se srazila dvě auta.
2: Co D11?
3: D11 směr Praha, tak stojí od 37. kilometru až někde po 30. a stojí opět pravý zúžený pruh.
2: A ještě dvě nehody, jedna je v Děčíně v ulici Uhelná a druhá v Liberci v ulici Masarykova.
0: V Kids Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace...

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.

0: Počasí.
1: Úterý bude ve znamení sluníčka, zpočátku je místy mlhavo, ale postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Premiér Andrej Babiš s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě probrali zahraniční cesty a návštěvy, které budou hostit. Mluvili také o situaci ve světě, například o volbách. Schůzka se uskutečnila po vyzvednutí korunovačních klenotů, kterého se politici účastnili jako klíčníci. Prezident se za týden chystá do New Yorku na valné shromáždění NATO jako šéf české delegace. Zamířit tam má i ministr zahraničí Petr Macinka, který se pondělní schůzky neúčastnil. Britský premiér Andy Burnham po úmrtí svého otce zrušil všechny pondělní a úterní plány. Bývalému telekomunikačnímu technikovi bylo 86 let. Trpěl Alzheimerovou chorobou a poslední část svého života strávil v pečovatelském domově. A teď zpátky domů.
2: Anketa Sportovec roku letos zažije zásadní milník. Jeden z nejvýznamnějších večerů českého sportu poprvé opustí tradiční kulisy a přesune se do Karlových Varů. Slavnostní vyhlášení 68. ročníku této ankety se uskuteční 19. prosince v reprezentativních prostorách Císařských lázní.
0: Sport.
1: Z nominace amerických tenistů vypadly před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Výběr kapitána Boba Bryana doplnili Tien, Dem a Krajíček, kteří se na soupisce připojili k finalistovi právě skončeného US Open Sheltonovi a deblistovi Harrisonovi. Za námi jsou zprávy a před námi soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323

0: 7 hodin ráno
1: a na rádiu KISS
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Zrekapitulujeme si to. Za celou dobu této soutěže jsme rozdali přes 650 tisíc korun. Jedeme od začátku roku až do konce roku, každý všední den po 7 raní. Byla tady snaha, aby tento týden neházela vyloženě Míša, ale Duc. A říkám si, jestli je to dobrý nápad, protože Peťa, která se dovolala, je hodně nervózní.
3: No, tak já jí pomůžu.
2: No, aby ti rozuměla. Počkej, ty už máš být Duc, ne?
3: Už teď, ještě nevoláme.
2: Přepni do dučtiny. My ale nikdy nevoláme, oni volají nám.
3: No, ale já vím, ale ještě si spolu nepovídáme, nebo už tam je?
2: No, samozřejmě, Peťo. Ahoj.
4: Dobré ráno.
2: Čau, ahoj.
3: Heky den. Hele, ty dneska nadmotní, jo?
4: Ano.
3: Hele, ty nemusí, ty teď nadechnu. Hele, já neslyším tebe. Nadechnu.
4: Nadechnu to.
3: A vydechnu.
4: Vydechnu to.
3: Lepší?
4: Jo, lepší.
3: Dobrý, hele, tak můžeme, jo?
2: Skvělý, jdeme na to, jdeme házet kostkou, co padne na kostce, tak to budeme násobit tisícem a snad tam bude šestka, aby jsme přidali jedničku, tisícovku a rozdali 7 000.
3: Hele, Peťo, dobrý zbrava je, já tobě dá peníze, jo?
4: Super.
3: Tak je házu, jo?
4: Házej.
3: Hele, dobrý. Něco dostane. Nějaký peníze tam bude.
2: A máš dobrý výraz, Duc, ve tváři.
3: Hele, dostane víc jak 1 000 korun.
2: Tak to je dobrý.
5: Super.
3: To je dobrý, ne?
2: No jo, jo, jasně.
3: Hele, Peťo, ty furt nervózní.
4: Jsem nervózní pořád, no.
3: A ty bude nervózní, když mi dá tobě 5 000 korun?
2: Cože?
4: To je paráda.
3: 5 000 korun dáme na Peťo!
2: Já rozuměl na pito. To jsem neslyšel ani nepamatuju, to bylo nějaký nealkoholický pivo.
5: Nealko pivo, jo.
3: Na pito.
2: Já ti rozuměl, na pito.
3: To fakt na pito.
2: Peťo, to je jedna z nejvyšších výher, která je v této soutěži.
4: Je to skvělý.
2: To je dobře. Takže 5 000 posíláme. A kam ty jedeš potom dál ještě, kam máš namířeno?
4: Vezu děti do školy a do školky.
2: Yeah, pěkně.
3: Hele, pozdravuj na děti a potom koupí si něco dobrýho na papání, jo?
4: Ona dcera je nadšená, ona furt chce, aby jsme se dovolali, tak konečně se jí to
2: stodilo. To skvělý. Je skvělý, máme radost. Pozdravuje všechny a dobře dojeďte. Ahoj.
5: Ahoj.
3: Taky den.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Já to úplně dneska vidím, tu mailovou schránku, jak budou psát z Comfort Group. Romane, soutěž dobrý, ale tu Duc, já nevím.
3: Hele, házu peníze, házu, ne?
2: Jo, háže, jako
3: líbí,
2: jo.
3: Ne? Umí.
2: Kostku hážeš, ne peníze?
3: A může házet i peníze. Jo. No, dobrý soutěž, hele, to uděláme.
2: Jo.
3: Budeme házet peníze, kdo chytí, ten má.
2: OK.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno. Na Rádiu KISS. Be happy.

0: 777, soutěž za námi, ale úspěšně, tyjo, rozdalo se 5000 korun s naší Duc.
1: Na raní, ale i s Baduc.
0: Ne, počkej, ne, ty musíš mluvit vždycky od začátku, jo, teď to pouštím správně.
1: Duc nahrát, jasný? Čau, zdraví vás konečně po týdnu, na raní, ale i s Baduc, kovož to tu zbudějíc.
0: Aleši, dobře ty. Čau. Dneska je úterý 15. září, co si připomínáme?
2: Národní den online vzdělávání.
3: Národní den IT profesionálů.
2: Svět

0: příprav.
1: Den příprav. Vidíš, Míša se dneska chystá na výšku na motorce.
0: No to já jsem se připravovala na naší posluchačku, která si...
2: Pardon.
0: Je to pravda.
2: Já to neudržel.
0: Je to pravda, já jsem se opravdu plně připravovala, naplánovala jsem trasu a dneska vyjíždíme na výlet.
1: To ještě po půl osmé proberem, protože tu bude další splněné přání od raní trojky.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Je 7 hodin 18 minut a na Blanensku na silnici 19 u Roseče nad Kunštátem vyprošťují auto po nehodě. Bouralo se taky nakladně v ulici Libušina a taky vážnou nehodu řeší v Brně v Táborské ulici.

Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kiss.cz. Kisparádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu.

0: počasí.
1: Úterý bude ve znamení sluníčka, zpočátku je místy mlhavo, ale postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničily letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z více než 10 000 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek, uvedl to předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Lotyšská letecká společnost Air Baltic bojuje o přežití a požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli. Dopravce chce pod dohledem soudu restrukturalizovat své dluhy, zatímco dál odbavuje všechny naplánované lety. Aerolinka létá také z Prahy a nabízí cesty například do Rigy, Vilniusu nebo Tallinu.
0: Sport.
1: Brankář Lukáš Horníček musel v anglické lize strávit první porážku a zároveň debakl. Newcastle prohrál v dohrávce čtvrtého kola na hřišti Leedsu 1-4. Český reprezentant třikrát inkasoval v prvním poločase. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: Úplně vidím Míšu dneska.
3: Že to bude v pídečku, že to bude...
2: Ranní výzva za chvilku.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: budete dnes v okolí Benešova, no tak v tom případě uvidíte dvě kočky, jak si to štrádujou na motorkách. No pojď, dej napít. Pojď, Míšo, jede!
1: Ranní výzva.
0: A je to všechno díky ranní výzvě. Takhle, pojďme si zopakovat, co se nám za těch pár dní podařilo alespoň trošku splnit.
2: Například jsme poslali obří samolepku Kisu a už je nalepená.
3: Oslavili jsme 18. narozeniny našeho posluchače.
2: Předali jsme vstupenky, hrnečky a bluetooth repráček Rádia Kis.
3: A dneska beru motorku a jedu s naší posluchačkou Anetou na výšťku.
0: Tohle všechno si totiž přál Jirka, aby se to dneska uskutečnilo.
4: Já mám jedno jediné přání. Moje žena po 18 letech si koupila znovu motorku. A moc bych si přál, kdyby Míša za ní přijela a vytáhla ji ven na projížďku. To by byl ten nejlepší dárek na světě.
0: Patriku, jak budou mít dneska holky? Jaký bude počasí?
2: Dneska by mělo být krásně holky, já myslím, že ideální počasí na projížďku, protože má být slunečno, cca 23 stupňů, no, myslím si, že ideální počasí.
3: Aneta mi ještě včera psala a říkala, Míšo, jenom aby si se jako neunudila se mnou, já jezdím opravdu pomalu, takže Anet, jestli to posloucháš, buď v klídečku. Já jsem si sedla k mapám a naplánovala jsem krásnou trasu, která povede kolem hradu Český Šternberg, takovýma hezkýma prdelkama až k vodní nádrži Švihov a potom zpátky přes takový krásný zatáčky.
0: Vy naše prdelky, užijte si to. A video přivezte, jo?
3: Přivezem.
0: Aby jsme se taky mohli pokochat. Tak šťastnou cestou.

0: Jaky s vám přejem pěkné úterní ráno. Dneska je 15. září, to je mimo jiné den příprav.
1: Tak to si myslím, že bychom měli podpořit naší posluchačku Máju, protože nám napsala. Ahoj raní trojko, když je dneska ten den příprav, tak se podělím o starosti s přípravami, které tento týden vrcholí. V pátek se s přítelem budeme brát a tento týden nevíme, kam dřív skočit. Ráno vezeme si na do školy, pak s miminkem po obchodech, dokoupit, co je potřeba a doma vše dochystat. Přeji všem krásný den.
2: Tohle Pája. Nebude dobrý, tenhle víkend.
3: Co blbneš?
2: Numerologicky to vůbec nevychází.
1: Jak numerologicky?
2: Víkend, kolik je to písmen?
3: V-I-K-N.
1: Anglicky nebo česky?
2: 6. Víkend. Svatba, kolik je to písmen?
3: S-V-A-T-B-A.
2: 6. To jsou samý šestky.
1: No ale tak to je super, ne?
2: Ještě třetí šestku, co je v pátek, jo? P-A-T-E-K, ne, to je 5.
3: Ne. P-A-T-E-Č-E-K, ne, to je 7.
2: Jo, oni si můžou na svatbě zahrát P-A-T-Č-E.
3: Nebo 6-6-6, když tam budou mít šestky.
1: A tam mají třetí šestku.
2: K tomu jsem se chtěl dostat, aby to byly tři šestky a Markétu jsme trošku vystrašili. Že ty jsi to nedala na sobotu, holka jedna.
3: S-O-B-O-T-A, taky 6.
2: 6, no ale oni to mají znamení.
3: No ale zpátka na sobotu většinou to bývá.
2: To je taky pravda.
1: Hele.
2: Jo, v pátek se vezmete, v sobotu se rozvedete.
3: Ježiš, to je tak pravý.
2: To smělo, ale hodně krutě.
3: Teď si byla moc ošklivý,
1: Romane.
2: Ne, jenom si děláme srandu. Bude to dobrý, hezky to dopadne. Pokud se nepletu, i docela pěkný počasí na víkend hlásí.
3: To nevím, jestli se pleteš nebo ne. Jo,
1: mělo by být hezky.
2: Kolem 20 stupňů Celsia, to ještě jde. Tak držíme palce.

0: David Guetta. Jak jste slyšeli, někteří naši posluchači budou mít o víkendu svatbu, tak ať to vyjde. Možná, že uslyšíte na své svatbě i tenhle song.
1: Už se to ví, tyhle dva budou dneska svý, už se to ví.
0: Rybičky 48. A víte, kde bude Kuba Ryba? Na svatbě. Ne.
2: Těsně po svatbě, v noci.
0: No.
2: Na svatební noci.
0: Ne.
2: Tak to bude jedině noční show.
0: Správně.
3: Ahoj kysáci, mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Ráďou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
4: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.
0: Teď to úplně slyším v tom autě. A mami, co to jsou čuňačinky?
5: A co jsou to drakoušové?
6: Ty seš taky takovej můj drakouš.

0: co vás tam zaujalo nejvíc?
1: Já budu rychlý, stručný, se mnou se vydáme do Japonska, kde se 5. října chystá turnaj ve spaní o 300 000 korun.
2: To je hezký.
1: To by se mi líbilo.
0: To by bylo dobrý. Romane, tebe?
3: Heleď, to, co říkal Patrik už dneska ráno, je jenom 100 dní do štědrého dne. To je neuvěřitelný, už klepají na dveře Mariah Carey, aby zaspívala. Co? Mariah, jo?
4: Not yet.
3: Jo.
4: Not yet.
3: Jo.
4: I said not yet.
3: Jo.
4: Not yet. It's not time
3: ne,
4: yet.
3: Tak zpívat ještě nebude.
2: Ještě nebude.
3: Co tebe, Míšo, zaujalo?
0: Já jsem byla včera ve fitku a zkoušela jsem tu novou pomůcku na cvičení, jak jsme se tady včera o ní bavili. Klip na nos, který znáte, když jdou třeba závodníci plavat, tak mají takový ten, jak jim to mačká ten nos. A ono to prý zvyšuje spalování kalorií, když třeba člověk dělá kardio, je na rotopedu nebo na běžícím pásu. Já jsem si naschvál zapla hodinky, dala jsem si ten klip na nos a byla jsem na tom páse, dejme tomu nějakých 40 minut. A já jsem opravdu spálila víc kalorií.
5: A jak ten klip na nos funguje? To si tam dáš a co ti to jako udělá?
0: Dáš si to na nos, tím pádem nosem nemůžeš dýchat a dýcháš pusou a tím pádem tělo musí víc makat.
5: Tyjo.
0: No, takže když byste viděli nějaký lidi s klipem na nose v posilovně, tak se jim prosím vás nesmějte, já jsem mezi nima taky.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Není toho málo, dobře poslouchejte. Marku?
2: Při příjezdu do Frýdku Mistu od Frýdlantu je hromadná nehoda.
1: Jani?
3: Hlásím kolonu klasickou Vyškov Brno, takže pozor, přijíždíte do ní lehce za zatáčkou.
1: Eliško?
4: Vážná nehoda v Tečicích, stojí to tam, takže kdo můžete, tak když jedete do Brna, tak jeďte přes zastávku. A už to teda stojí celý od Babic až na zastávku, ale tam se to aspoň trošku mele. V Babicích stál aj vrtulník. Zdarec Eliška.
5: Bouralo se v Boskovicích, v Sokolské, v Tuchlovicích, u Kladna v Karlovarské ulici, v Humpolci, v Okružní a v Brně v Žarošické jsou tři.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.

0: Kiss počasí.
1: Úterý bude ve znamení sluníčka, zpočátku je místy mlhavo, ale postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách. Po jednání to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V minulé sezóně se nechalo očkovat proti chřipce přes 825 tisíc lidí. To je zhruba 7,5% populace. Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků by podle jeho návrhu měli mít možnost očkovat i lékaři všech odborností. Americkou televizní cenu Emmy získal v kategorii komedie seriál Widow's Bay. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. A teď zpátky domů.
2: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, jsou ode dneška vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu, zatím pro školáky. Od soboty do 28. září se výstava otevře veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo více než 51 tisíc návštěvníků, včetně škol.
0: Sport.
1: Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů

0: Fotbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se s favorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0. Za námi jsou zprávy v 8 a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
1: A co bude? Třeba Alex Party.
2: Jason Derulo.
3: Makarena, ta bude na Kisse za chvíli taky.
1: Radio Kiss.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: posledních let Radio Kiss, Alex Party, je po 8 hodině ráno. A zdravíme všechny maminky, které mají před sebou porod. No jo.
1: To je těžký.
0: Minulý rok se narodilo v České republice přes 77 000 dětí a je to nejméně v celé historii statistického sledování od roku 1785.
2: Slyšíš to, Míšo, musíš se začít snažit.
1: No a to, a co byste tady pak beze mě dělali?
0: A to je velký problém. Proč se o tom teď bavíme? Protože Michal vám včera položil tuhle otázku.
3: Nejkrásnější, nejlepší a nebo nejhorší porod. Byl jsem u něho, nebyl jsem, nestihl jsem. Prostě všechno kolem porodu. Máte nějakou veselou historku?
1: Mě jeden známej vyprávěl z pozice tatínka, který byl u porodu, jak to bylo dramatický. Protože on, jestli jako můžu, jestli mám čas, on barvitě vyprávěl, jak byl ten porod a teď prostě viděl, že jo, jak už to dítě jde ven a najednou zaleze zpátky. Zase jde ven a zase zaleze zpátky. A on říká, já jsem nevěděl, co mám dělat, ono se mu nechtělo. Jenomže ona se ta pupeční šňůra zasekla jako kšanda, takže tím pádem, když to dítě chtělo jít ven, tak pak vlastně ta pupeční šňůra ho stáhla zpátky, ale pak naštěstí to všechno dobře dopadlo, dítě je zdravý a šťastný, takže
0: no, teď
1: dobrý.
0: Si říkám, pouště to tady holkám, co mají před prvním porodem například, jo, to vám prvně dovolíme stlumit si kys, teda. Jako,
2: přesně,
0: jo.
2: Tak poprvý.
1: Ano.
0: A naposled, ale
2: jo,
0: taky.
2: Souhlas.
0: Tak za chvilku si dáme vaše odpovědi. Radio Kiss.

0: nejkrásnější, nejlepší a nebo nejhorší porod?
1: To by mě zajímalo, jestli budou převládat ty krásný nebo ty dramatický vzpomínky.
2: Tohle ne, Romane, tohle je podpásovka.
3: Hledal jsem zvuk porod v našem vysílacím počítači. A toto...
4: Ježiši,
3: a tohle tady...
4: To má... jsou dvojčata.
1: Romane, můžu výjimečně si vypnout sluchátka a neposlouchat, já jsem se začala bát.
3: Já ti rozumím. Pojďme na včerejší nejlepší odpovědi.
5: 16 hodin jsme na to čekali, pak šla na sál a bylo to hned. To bylo jak z těch filmů, hele, jenom zdriblovat a zmečovat.
6: První žena mýho nynějšího muže tlačila ten den dvakrát. Poprvé si musela roztlačit auto, protože rodila v zimě, a podruhé už to zvládla v porodnici. Takže mýmčo se narodilo v pořádku, ale maminka si zatlačila.
7: Při porodu mé druhé dcery jsem byl u toho přítomen a vlastně, když porod proběhl v pořádku, tak pan doktor šel na šití a já mu říkám, můžu se podívat? A on mi říká, vy to fakt chcete vidět? Říkám, no podíval bych se, a on, sestři, doneste židli. Takže jsem měl židličku přímo vedle pana doktora a díval jsem se na to z první roky. Říkal, že to tady dlouho nezažil.
0: Pojďme na vítěze, mě se strašně líbí dnešní hlasovka od Zuzánky.
8: Každý porod je krásný a je jedné si je dlouhý, krátký, s bolestí, bez bolesti. Hlavně je, že to obněkčení i to nejtvrdší srdíčko, co může být. Například mého partnera nikdy neplakal, ale při našem porodu jak se rozplakal a bylo to krásné. Jinak jsem rodila 12 hodin a na to, že jsem nechtěla epidural, tak jsem byla ráda, že do mě nacpali všechno, co se dalo. Radio Kiss.

0: Když byla před chvílí na KISu řeč o porodech, tak Patriku, ty bys si chtěl být třeba u porodu?
1: Já si myslím, že ten muž by měl být u toho porodu, jako nevidět všechno, jasně, ale podpořit tu ženu, že držet jí za ruku, být tou podporou tam, jo, to jako jo.
0: Romane, ty jsi byl u porodu.
2: Hele, já jsem chtěl být u porodu.
0: Ale?
2: Když jsem vezl Myšku ráno do Českobudějovické nemocnice, ne, tak to víš, sebevědomě jsem nakráčel. Dobrý den, jdeme rodit. Paní sestřička mě hned uzemnila. Sem chodí jenom maminky, tatínku, takže běžte čekat ven. A tak jo, tak já jdu teda zase zpátky. Ale to bylo dobrý, jak mě vyprovodila. Já rovnou s Myškou, hele, skoro na porodní sál, ty jo. No a potom jsem čekal a málem byl malér, že jo, protože sestřičky si myslely, že ten pán, co je na té chodbě vedle porodního sálu, jsem já. Ale já jsem v tu chvíli baštil nudlovku v Budvar aréně. Pohodička, jedu si takhle obídek, že jo, Myška, dobrý, hele, zatím nevolali, všechno OK. A Myška, ne, můj manžel je někde ve městě, rychle volejte.
3: Proč šel na polívku?
2: No protože to trvalo dlouho, to třeba mohlo přijít až odpoledne, jo, večer takhle, nebo kdy. A Myška říkala, ne, my to tady vyřídíme, my ti dáme vědět, až to na nás přijde.
0: Sebou svačinu.
2: No takže jsem potom porušil všechny silniční předpisy. U Kohinoru každou červenou jsem projel. Na chodníku jsem to zaparkoval. A nejvíc, hele, já přijdu do toho porodního sálu. No. Myška tam, jo, tlačí a jedna minuta uplynula a najednou Davídek v náručí.
3: Hurá!
2: Já jsem vlastně to měl úplně VIP teda ten den.
3: Do toho nejlepšího si přijel.
2: Úplně načasovaný.
0: A ještě najedenej.
2: Takže děkujeme i za vaše vzkazy, které jste včera naposílali do dopoledního tématu. No a budeme se těšit na ty vaše příběhy, víš, Patriku a Míšo, až to jednou přijde.
3: Jo.
0: Po tomhle tom všem jsem na sebe zvědavá teda.
3: Romane, na tvůj počest si tam vemu tu polívku sebou.
2: Plně vidím, dáme jídlo? Halo, dovezete to i na sál?
3: Udora.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: y hay cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: To vám ještě musím pustit, než se vydáme na silnice. Tohle je vzkaz od naší posluchačky. K tomu tématu o porodech.
2: Ahojky, Martina. Já když jsem rodila svého prvního kluka, tak samozřejmě to bylo v bouřce, takže nás tam rodilo jako poměrně hodně. No a některý tatínkové to psychicky neunesli, takže tam padali k zemi a sestřičky automaticky už potom chodili a ptali se tatínku, jestli jsou v pořádku. A když přišli za mým manželem, tatínkem, tak tatínek tam stál a říká, já jsem v pohodě, já jsem kluk z vesnice, já jsem rodil krávy. A já tak jsem tam ležela jako rozcapená, říkám, tak vypadám snad jako kráva.
1: Ježišmarja, mě to úplně připomnělo, tuhle hlášku.
3: Jedinej fake v celém okolí, to je přece Cecilka.
4: Vy ji znáte?
3: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
5: S kysem za volantem po celé republice.
1: Skvěle, díky za vaše hlasovky a teď na silnice.
6: Bouralo se na dálnici D48 na 37. kilometru ve směru z Českého Těšína na Rybí. Dál se taky bouralo na silnici 11 v Olšanech na Šumpersku a velkou nehodu řeší v Brně v ulici Veveří, kde se srazila tramvaj a 5 osobních aut.

0: Filmové tipy.
1: Přichází novinka z Netflixu. Po brutální vraždě dvou policistů se houževnatý detektiv snaží lapit pachatele se svým fotříkem, který taky bejval Polda a se kterým teď nemá zrovna vřelej vztah. Jak jim to půjde, uvidíte ve snímku Krvavá oběť. Ve filmu Ztracená žena budeme stejně jako Helena objevovat její život. Ztratila totiž paměť a začíná se pomalu vracet do svýho života v přepichu. Brzy ale zjišťuje, proč ze zlaté klece chtěla vlastně utéct. Pro KIS Katka Čepelíková.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Teď jsem se poprvé slyšela v rádiu. Je to pecka.
0: Díky apce Rádia KIS
2: nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
4: Jedete neskutečný bomby, takže to valte dál.
0: Apku Rádia KIS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio KIS počasí.
5: Úterý bude ve znamení sluníčka, zpočátku je místem mlhavo, ale postupně čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina a to se odráží v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co na jaře zdražení oznámili dva distributoři, s koncem prázdnin se k nim přidal i lídr trhu ČES. Domácnosti budou muset zaplatit až o několik tisíc korun ročně více. Poslanci Evropského parlamentu dnes budou hlasovat o úpravě pravidel obchodování s emisními povolenkami pro vytápění budov a silniční dopravu. Druhý den plenárního zasedání ve Štrasburku budou také schvalovat úpravy týkající se takzvaného uhlíkového cla a čeká je i debata o tom, jak se napříště lépe připravit na vlny veder.
0: Sport.
5: Tenista Jiří Lehečka při setkání s novináři řekl, že si přál odehrát utkání druhého kola Davisova poháru proti Spojeným státům na Antuce. Ta ale nešla zkombinovat s O2 arénou, která pro něj byla ještě větší prioritou. Blížící se duel označil za splnění snu. Utkání proti Spojeným státům se uskuteční 18. a 19. září. To byly zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Tak, co to bude? Ať je hudba tvůj lék, dotyky, chtěl bych tě líbat, máma, only you, nebo příběh malého chlapce. Už příští týden se dozvíme, dámy a pánové, kdo vyhraje setkání s kapelou Lunatic.
2: Ale jaký hit je ten nejoblíbenější, prozradíme až 2. října na jejich koncertě v pražském O2 Univerzu.
1: Máte tady ještě čas jít na náš web kiss.cz, zaškrtnout jeden jediný hit, zanechat kontakt na vás a příští pátek Aleš z Lunatiků vybere 3 naše posluchače a oni si budou moct jít doprovod a půjdou na Mejdán do O2 Univerzum.
3: Wow.
1: A zároveň se setkají s kapelou. A teď si vemte, s kapelou, že se nesetkají jenom s Alešem, Davidem a Vaškem, ale dost možná i s Martinem Kociánem.
3: To je pravda.
2: Já jsem na to tak zvědavá, ale já bych to tak strašně chtěla vidět, kdyby se všichni 4 fakt sešli.
1: Tohle jsou slova Vaška.
4: Ahoj, tady Vašek, zdravím vás. Tak mě napadá, až se blížíte náš velký koncert, že to je asi jeden z posledních velkých koncertů, co Lunatic dělá. 30. výročí je to dost a mě tak vrtá hlavou, že by ten Martin u toho měl být. Vím, že jsme se minulý rok nedomluvili, tak já to zkusím znovu. Vím, že některým lidem to bude proti srsti, že přijde, některý budou rádi, ale já to dělám z toho důvodu, protože jdou u toho a myslím, že si to tak nějak všichni dlužíme. Tak já můžu zkusit zavolat.
1: A zavolal a Martin to zvedl a Martin to potvrdil a slíbil, že přijde 2. října do O2 Univerzum.
5: Já Vaškovi a celý kapele tleskám, protože přesně tohle si myslím 90% fanoušků přálo, aby viděli ještě jednou celou kompletní kapelu Lunatic.
1: Snad se to povede. Rád.

0: Pokud dneska něco hledáte a už vás to štve, vzpomeňte si na Stevea Feltama. Ten hledá lochneskou příšeru od roku 1991. Guinness mu za to dal světový rekord.
1: Wow.
0: Takže je opravdu zapsaný v Guinnessově knize rekordů, ale co mu nedal? Tu příšeru.
1: Chudá.
0: Tu hledá dodnes.
2: Je potřeba hledání loga KISu na webu Brotex.cz tak dramatizovat?
0: Napadlo mě to jako takové dobré spojení.
2: Takhle si budou kysáci myslet, že to budou hledat Bůh ví jak dlouho.
3: Takhle, vy to nemusíte hledat přes 20 let, vám na to stačí stránky Brotexu a pár vteřin a máte to najít.
0: Potřebujete to najít, už do příští hodiny.
4: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia KIS. Přečtěte jeho název do vysílání.

0: poděkovat moc za včerejší uznanou ranní kachnu, balíček už mám u sebe a chci jenom dodržet slib a ozývám se s tím, že jsem dneska slyšela ranní kachnu. Míšo?
1: Rádi si i s Míšou poslechneme, co byla dneska ranní kachna, takže jakmile bude hrát DJ Bobo, volejte sem k nám do studia.

Mailbox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Kisu. Ranního Kisu. A s kým? Haló, kdo se dovolal do rádia Kis?
1: Ahoj, to je Radka.
0: Ahoj, Radko, co pak děláš?
1: Já pracuju.
0: Já taky. To jste na tom stejně, ale správná odpověď, vyhráváš. Radko, co je podle tebe dnešní ranní kachna?
1: Tak já si myslím, že to je s tím nosem posilovně, u spaného nosu, aby se kvůli těm kaloriím. No.
2: Ano, to jsem říkala já, že je to nová pomůcka, že když si u kardia, třeba u běhání na pásu nebo u rotopedu, zacpete nos tím nosním klipem na plavání, tak díky tomu dýcháte pusou, tělo víc maká a spálíte víc kalorií. Já jenom doufám, protože tahle kachna proběhla už včera, že to někdo nepovažuje za pravdu a že někoho v té posilovně opravdu nepotkám a nebude mít na nose ten klip.
0: A nebo si strčí ucho šťoury do nosu třeba.
2: Ještě, by to bylo ještě efektivnější.
0: To vypadalo dobře. Ano, tohle je ranní kachna, která se zopakovala po včerejšku.
2: Ano.
0: Včera nebyla odhalena. Tak jo, Radko, tak se ti to vyplatilo zavolat do rádia Kis. No, a my k tobě jdeme dodat dárek. Zatím a he

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální info, začínáme s vámi.
2: Kroměřížsko, Přerovsko, otřesná mlha, všichni, co jsou bílí, šedí, stříbrní, nejsou vůbec vidět.
3: Mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí před Hrušovou se udělala obrovská kolona. Stojím tady teďka už asi tak 10 minut.

0: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Kiss. Počasí.
3: Venku dnes bude slunečno, čekáme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia.

0: v jedné minutě.
1: Policisté by mohli nově až na 14 dní zavřít obchod nebo jinou provozovnu, která nabízí výrobky představující vážné riziko pro život nebo zdraví. Počítá s tím poslanecký návrh novely zákona o policii. V naléhavých případech by mohl policista zasáhnout ještě před odborným posouzením příslušného kontrolního orgánu. Ten by pak musel nebezpečnost výrobku potvrdit do 48 hodin. Nejvyšší soud Spojených států, ve kterém mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami, které rozhodnou, kdo bude ovládat Kongres Spojených států. Tiskové agentury píší o neúspěchu a porážce prezidenta Trumpa u nejvyššího soudu. A teď zpátky domů.
2: Anketa Sportovec roku letos zažije zásadní milník. Jeden z nejvýznamnějších večerů českého sportu poprvé opustí tradiční kulisy a přesune se do Karlových Varů. Slavnostní vyhlášení 68. ročníku této ankety se uskuteční 19. prosince v reprezentativních prostorách Císařských lázní.
1: Sport. Česká tenistka Darja Vidmanová vypadla na turnaji v Guadalajaře v prvním kole po porážce 6-7 a 2-6 s pátou nasazenou Tienovou z Indonésie. 23-letá Vidmanová, která absolvuje první sezónu na elitním okruhu, si připsala třetí porážku za sebou. A za námi jsou aktuální zprávy a až do 10 je s vámi Ranní Kiss.
0: To nejlepší.
3: To nejlepší
0: od 90. let. Kiss.
3: Kiss.
0: Radio Kiss.

Raníkys pokračuje až do 10. hodiny, kdy vysílání převezme Michal Kavalčík. A my bychom měli do té doby stihnout rozdat 5000 od Brotexu. Takže až zazní soutěžní signál, volejte do KISu. Radio KISS.

0: 8 hodin a 16 minut, Radio Kiss a dneska holky jedou na motorky.
1: Stejně bude pršet.
2: Klasika. Nebude pršet.
0: Heleď, ohledně počasí, jak to bude nebo nebude, ví nejlépe Petr.
3: Podle Dagmar Honcový je to dneska 100% super.
0: Vypadá to, že tuto ranní výzvu by s vámi rád plnil i další posluchač, protože ty jsi splnila přání, vlastně teprve splníš naší posluchačce Anetě. Ale Michal by u toho chtěl být taky.
4: Holky, já si snad kvůli vám koupím tu motorku už letos, i když jsem chtěl až na jaře, ale normálně snad udělám výjimku, abych vám mohl křenit, když tak. Jinak si to užijte a dobře dojeďte. Čau.
2: Michale, kdyby si měl motorku, přibereme tě do party, protože v jiném případě já baťušky neberu, já na to nemám teda jako odvahu zatím.
0: Takže cestovat dneska budete někde ve středních Čechách, kolem
2: ano,
0: Benešova, viď?
2: Ano, budeme uzruče.
0: Možná někde holky potkáte, tak mávejte, trubte, Míšu poznáte asi jednoduše. To bude taková malá muška na velký motorce.
2: Jo, dítě na motorce.
0: A jak to bude mít Anet, to vlastně teprve dneska uvidíš, až se poprvé uvidíte.
2: Pravda, my jsme si zatím jenom volali, ale osobně jsme se ještě neviděli.
0: Tak ať ta jízda stojí za to. Fotky, videa, všechno přivezte. Asi.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: Český výrobce ložního povlečení, to je Brotex.
1: Brotex přesně ví, kdy vás zabalit do peřin, protože nebude to dlouho trvat a začne období, kdy si budete říkat, že byste nejradši byli zalezlí celý den v posteli a pak přijdou vhod teplý přikrývky, měkoučký polštáře, flanelový povlečení, který na brotex.cz najdete. Ale nejdřív je potřeba hledat logo KISSu, abychom vám mohli poslat voucher za 5000 korun.
2: Co je dobré říci, že se hledá dvakrát denně. Dvakrát denně se soutěží o voucher v hodnotě 5000, jak ráno, když respektive tohle je spíš dopoledne, že jo, mezi 9 a 10, tak v odpoledním jumpu. Někdy po 3 hodině, to jenom abyste věděli, na kdy se máte připravit.
3: A na telefonu by měla být právě teď Wendy. Ahoj Wendy.
4: Ahoj, ahoj.
3: Wendy, řekni mi, tvoje ložnice potřebovala by takový menší restart, prostěradla a tak dále?
4: Určitě potřebuje, prostěradla jsou potřeba vždycky.
3: Hele, pokud si našla logo, tak 5000 voucher tě nemine a tam toho nakoupíš s velkou kopu. Zajímá mě tedy, u jakého produktu na stránkách brotex.cz si našla logo Rádia KISS?
4: Je to Frotte prostěradlo smetanové na vysokou matraci.
3: Mm-hmm. A koupíš si ho, když dostaneš ten voucher?
4: Asi zvolím trošku jinou barvu.
2: Ale ve slevě, viď?
3: Tak. Jo, pěkný.
2: 10%.
4: Je to tak?
2: Tak co? Bereme to jako správnou odpověď.
1: Bereme?
3: Bereme!
1: No tak v tom případě 5000 ti posíláme, Wendy.
4: Děkuji moc.
2: Nemáš zač. Tak ať se hezky spí, hezky nakupuje na webu brotex.cz a zase někdy na KISSu.
4: Děkuji, pěkný
1: den. Ahoj. Ahoj.
5: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Ahoj, Michale.
1: Dobré dopoledne, přátelé.
0: Jak se ti spinkalo?
1: Ale no, tak čučuňuňu, nádherně.
0: Jo, takže vysílání bude dobrý?
1: No, bude čučuňuňu.
0: Tak si ho užij, protože já dneska jedu na motorku.
1: Ale
0: jo.
1: My vrátili řidičák, jo?
0: Ale jaký řidičák? Pořád ho mám. Pojedu v rámci ranní výzvy s naší posluchačkou Anetou.
1: Jo.
0: Na výšku.
1: No a kdo bude? Bude sedět vepředu nebo vzadu?
0: Jak vzadu?
1: No kdo bude řídit?
0: Já budu řídit, ona taky.
1: Jo tak,
0: no.
1: Jenom svezeš takhle.
0: Tak.
1: A tak počíží to, ne?
0: Cože? Ten zase, že stejně bude pršet, nic. Michael, pojď sem, seš vyspalej až moc.
1: Okay.
0: Ahoj.
1: Šťastné kilometry, ahoj.

0: Pleasure. 9.54, pojďme na dopravu.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Dvě komplikace, je to před Brnem, tak pozor, je to v úseku mezi Slavkov u Brna a Brnem, pokud jedete od Ostravy D1 směr na Brno, tak je to kilometr 210. až 203. Je tam zúžená vozovka do jednoho pruhu, velmi silný provoz a kolona zhruba na 3 kilometry. Pak ještě před Brnem, to je kilometr 201. až 196. Tam doba zdržení 10 minut a 2-kilometrová kolona a pojedete tam maximálně 20. Šťastné kilometry s Kisem, pokud máte nějaké komplikace, tlačítko doprava v apce Kisu a můžete poslat info.

0: tak si to pojďme užít. Nádherné vysílání Karma 7 Dana.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Pohodové dopoledne, úterý 15. září, svátek má Jolana, všechno nejlepší. Už máte za sebou snídani? Stihli jste snídani? Já ještě ne, ale našel jsem tady něco moc hezkého, až mi z toho oči přechází. Myslím tím, co všechno se ve světě může stát ohledně snídaně. Američanka dělá zdarma sousedům snídaně. Škoda, že to je tak daleko. Nechcete se přestěhovat na Vinohradskou 167, paní? Žena z Malé Výsky v americkém státě Missouri nemůže uvěřit tomu, že jí místní úřady vyhrožují soudem za to, že sousedům každé ráno zdarma připravuje snídaně. Její kuchyně totiž nesplňuje normy předepsané pro komerční stravovací podniky. Úřady jí proto tyto snídaně zdarma zakázaly. Tak vidíte to, někdo vám udělá zdarma nádhernou, voňavou, skvělou snídani, třeba míchačky s nějakým skvělým pečivem, nezaplatíte ani kačku a příště už žádnou zdarma snídani nedostanete. Vítejte v Americe, tak hezký den.

0: Přidání aut v práci mám v popisu, proto jsem všem do auta naladil Michaela Nakisu.
1: A my jsme rádi, že nás ladíte i v autě, i v kanceláři, kdekoliv a i třeba na vaší dovolené. Z té dovolené, ale možná zůstaneme samozřejmě i v České republice, si dneska vemu tohleto téma, které mě už tady tak nějak ve mně zraje velmi dlouhou dobu. Určitě jste to zažili každý ve svém životě. Jste v restauraci, ať už v České republice, na Slovensku, v Evropě, nebo vycestujete někam do světa. A máte žízeň. A má otázka dneska zní, měla by být v restauraci voda zadáčo, zadarmo? Je to utopie, je to super nápad, ano, mělo by to tak být, ne, vždyť voda se taky platí, ten restaurátor musí také tam za něco platit a tak dále. Co vy na to, kysáci? Měla by být v restauraci voda zadáčo, a nebo ne? Jak to vidíte vy? Jakou máte zkušenost? Procestovali jste už celý svět? Je někde voda zadarmo v restauraci? Nebo jenom v určitých částech téhleté zeměkoule? Nebo jenom v Čechách v nějaké restauraci? Neexistuje. V životě mi nikdo nedal vodu zadarmo v restauraci. Těším se na vaše hlasovky. Tlačítko soutěž v apce KISSu.
2: KISS. Radio KISS.

0: úterním dopoledním balíčku na vlnách Rádia Kiss. Měla by být v restauraci voda zdarma? Ano nebo ne? První názory, Michael.
1: Ahoj, Michael, tak voda v reštauráciách, tak tu v Čechách nemal som skúsenosť, že by pýtali koruny alebo niečo za vodu. A takisto ani v Chorvátsku, tam normálne, keď som si vypýtal vodu, tak ti ju donesli a neplatil som za ňu nič. Ale na Slovensku sa mi stala taká vec, že dcera bola malá ešte a potreboval som rýchlo prevarenú vodu na sunár. No tak si vypýtali Euro 50. Tak čo už. Čau, Michal.
0: Ale jo, tak Euro 50 je dobrá cena. Franta.
2: Nic. Sifon 2. Sifon podáváme zásadně ke kávě. Takže asi tak.
0: Ano.
2: Čau, Franta.
0: A vracejte ty počálky, jo, prosím vás. Fanny.
3: Hi, Michale. Tak v každý restauraci je voda zadarmo. Jom na hejzlíku.
0: Úplně vidím, jak říkáš té číšnici. Máte prosím vás vodu zdarma? Ne, ne. Jak to? Na Kisu říkali, že na WC máte vodu zdarma, tak poprosím celý čbánek.
4: Ahoj, kysáci. Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
5: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Děkujeme za všechny hlasovky, které tady chodí, i vaše SMSky. Dneska v dopoledním balíčku voda v restauraci zdarma, ano nebo ne? Jaká je vaše zkušenost životní, co ty, Pajane?
1: Nazdar, Michael, tady Pajan. Já si myslím, že ke kávě voda zdarma v malinkém množství je úplně OK, ale pokud chce někdo si dát půl litru vody s citronem, tak ať aspoň zaplatí ten citron, ne?
0: Jako samozřejmě ke kávičce většinou se takové, kolik je to nemá ani možná decku, na zapití, jo, to se dává, to je podle mě úplný standard a vlastně pokud v restauraci ke kávě nedostaneš k presu nebo ke kapučínu vodu, tak asi to není dobrá kavárna, nevím, no. Monča.
2: Ahojky, Michaele, čauky, kysáci. No tak já si myslím, že v dnešní době už je to splatněný úplně všude, ta voda. Nesetkala jsem se, že by byla zadarmo, ale myslím si, že by to mohlo fungovat tak, že když se dáváš hlavní chod, prostě velkou útratu, tak by ta voda být účtovaná neměla. Když tam jdeš jenom na kafíčko s vodou, tak asi jo, to zas chápu. Krásný den, čauky.
0: Ano, mně přišla moc hezká SMSka a to by mohlo být zajímavý jako takový příklad toho, že by to vlastně šlo. Čauky, tady Jarka. V Kanadě kdekoliv sednu ke stole, okamžitě přiběhne servírka a přináší vodu zadarmo. Je to standard, ale standard tam taky je, že každý nechá minimálně 10% tip. No, to by vlastně dávalo logiku. Chceš vodu zdarma, kámo, ale dáš dýško na konci. Ne 10 korun, ale 10%. Marek.
3: Čus, Michaele, tak voda by mohla být zadarmo, no. Nebo aspoň za nějaký drobný, třeba za 20, že? Ale ne, že si budou účtovat 50 korun za půl litru v obyčejný vody z kohoutku. Víš co? V Anglii tam je voda všude zadarmo. Ať přijdeš do jakýkoliv hospody, daj ti vodu zadarmo a nemusíš si dávat nic. Prostě si dáš jenom sklenici vody a můžeš jít. Tam to prostě takhle funguje, vody jak živa. Tak čau.
0: Já jsem se teďka vzpomněl, že mě jednou vyrazil dech. Byl jsem v jedné takové vyhlášené řecké restauraci v Praze. Byla mi doporučena. A tak jsem si dal jejich úžasné caciky a suflaky a nevím, co tam ještě všechno bylo. A cena na konci mě velmi překvapila. Říkám, prosím vás, ty jak moc peněz. Ne, to je všechno v pořádku. Tak jsem se pak podíval na ten účet. Přátelé, dal jsem si Coca-Colu. Znáte takovou tu malou lahvičku, jak tam jsou dvě deci, jo? Taková pidi skleněná Coca-Cola. Tak ta byla za 95 korun. Míša.
4: Zdravím, já si myslím, že voda zadarmo nebývá. Leda, že byste měli čtyři nohy, protože pro pejsky jsem několikrát zažila, že dali vodu a pochybuju, že to majitelé platili.
0: Jo, pejskům ano.
5: Michaele, tak já si myslím, pokud ta voda není za nějakou nesmyslnou částku, tak je v pořádku, že je placená, protože tu vodu musí někdo zaplatit, musí ti někdo donést, někdo musí umýt tu sklenici, takže za mě je to v pořádku. Díky, čau.
0: No tak jo, máme tady další dva songy. Tak kdo ještě stihne poslat hlasovku? Voda v restauraci, zadarmo, ano nebo ne? Nikdy, vždycky, jo, chtěl bych to.

0: tři čtvrtě na jedenáct. Voda v restauraci zdarma, ano nebo ne? Už se to tady rozjelo opravdu ve velkém. Děkuju za všechny hlasovky. Začneme teďka Petrem.
1: Čau Majku, tak ještě když jsem dělal v restauraci, tak jsme prvně vodu měli zadarmo, ale potom se to nějak zvrhlo, lidi na akcích už to brali po čbánech, bohužel ta voda taky něco stojí, obsluha taky, že jo, náklady a td. Takže jsme, myslím si, že jakoby nějaký směšný poplatek by tam asi měl být. Při nejhorším stalo se mi i to, že mi chodili lidi tankovat vodu do petlahvy a i na záchody. Takže po případě v misi je jí dost. Čau.
0: Martin, nikdo neříká, že by měla být voda v restauraci zadarmo, ale nevím, proč by měl stát litr vody 80 korun. Ano, samozřejmě tam někde je ta hranice. Kolik by měla stát takzvaná čepovaná voda, rozlévaná voda nebo voda v karafě? V kolik by měla stát, no? Kde je ta hranice? No. Adrian.
2: Čau, Michael, zdravím tebe i Kysáky. Tak za mě doporučuju do Slovinska, není to tak daleko a máme se od nich co učit. Pítka s pitnou vodou na každém rohu, zadarmo. Nevím jak v restauraci, ale pítka, parky, veškeré v chráněné oblasti, kde se můžeš koupat, všechno zadarmo. Jo? Takže pítka na každém rohu s pitnou vodou zadarmo.
0: Renča, zajímavá SMS-ka. Cestujeme s manželem na motorce. Nikdy jsem se nesetkala, abyste dostali vodu zdarma. Letos jsme byli na Korzice a na trajektu na Korziku obyčejná voda bez bublinek asi 3 deci stála 3 eura. No, tam platíte za lodičku, za výhled. Mazec na WC, tam sice voda tekla, ale opravdu k pití nebyla. Zdravím, Renča. Renčo, jak to, že víte, že ta voda z toalety nebyla k pití? Jak to víte? Veronika.
3: Čau, Michaele. Vodu podáváme pouze ke kávě. Jak v tom filmu s tím velkým polívkou. No, vzhledem k tím vysokým cenám bych já dala prostě vodu zdarma. Aspoň 300 ml. Protože to jídlo jako je kvalitní, ale jako drahé, tak si zasloužíme aspoň tu vodu zdarma. Ahoj, Verče, skýde.
0: No jo, Verčo, ale zase musím se tady zastat samozřejmě těch provozovatelů, když vám přijde denně 100-200 hostů a představte si, že těm 100-200 hostům byste měla natočit litr dva, někdy přijde velká rodina, 3 litry vody zadarmo, krát 200 hostů, to už jako nějaký balík hodí, jo? To už jako fakt asi zadarmo nejde dělat, no. Kubala?
4: Milý Michaele, pokud chceš vodu zadarmo v našich restauracích, musíš na záchod říct si o kelímek a tam si natočit, kolik chceš. Pokud to chceš přinést ke stolu, už to musí natočit do žbánku, hodit ti tam nějaký citron, což už je přidaná hodnota a za to budeš muset asi zaplatit.
0: Ale já chci bez citronu, já nechci platit ten citron. Verča.
5: Čau, Majklíku, tady Včelka. Teď jsem byl měsíc v Luhačovicích a nepochopil bys. Peníze pouze hotově, málo kde mají platba kartou a o vodě se vůbec nebudu bavit. Chceš vodu ke kávě, tak ti řekne, ale my vodu ke kávě nedáváme, anebo si kupte. Já říkám, tak to si ze mě děláte srandu. Tak jsem z té restaurace odešel. Šel jsem do jiné, jmenovala se Myslivna a dostal jsem fantastickou kávu. Takže zatím čau, Martin.
0: No jo, no, restaurace od restaurace, všude je to po každé nějaké jiné. Pojďme na vítěze! Vítězná hlasovka dneska v úterý, já bych to dal Adélce, ta to řekla hezky.
6: Ahoj, Majklíčku, za mě voda v restauracích zdarma, asi si myslím, že nemám problém, ale jenom v zemích, kde k jejich návštěvě nepotřebuješ Endiaron, Kinedril a černý uhlí. Děkuju.
0: Jede někdo se mnou zítra do Turecka?
7: Michal Kavalčík, na Kisu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava rychle, bezpečně tady u nás na vlnách Rádia Kiss. 5 minut před 11. Pojďme do okresu Karlovy Vary, tak tam na silnici 1/20, je to obec Třeboň v katastru právě okresu Karlovy Vary, tak tam probíhá oprava vozovky. Je to tam vedeno jenom jedním jízdním pruhem, byl zřízen kyvadlový provoz a tam se zdržíte minimálně 10 minut. Je to právě hned před Toužimi. A druhá komplikace, vezmu vás na jižní spojku ve směru na Brno a to je kilometr 81. až 75. ve směru na D1. Provoz převeden do jednoho protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy a uzavírka dálnice D0 v souvislosti právě s touto revitalizací tohohle úseku. Je to mezi Dolní Jirčany a mezi Modleticemi. Kdyby něco, tlačítko doprava a můžete poslat info o dopravě také přes apku Kisu.

0: střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Kiss. Počasí.
4: Venku dnes bude slunečno, čekáme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zúnu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Prezident na návrh vlády povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Medvídek Pů oslavil 100 let. Před 100 lety totiž vyšla ve Velké Británii první knížka. Příběh medvídka, který miluje med a jeho přátel ze Stokorcového lesa, se postupně stal jednou z nejslavnějších dětských klasik na světě. A teď zpátky domů.
5: Anketa Sportovec roku letos zažije zásadní milník. Jeden z nejvýznamnějších večerů českého sportu poprvé opustí tradiční kulisy a přesune se do Karlových Varů. Slavnostní vyhlášení 68. ročníku této ankety se uskuteční 19. prosince v reprezentativních prostředích.

Alize Lolita, to už jsme tady v playlistu Kissu dlouho neměli. Děkujeme za tyhle ty pecky. Chtěl bych pozdravit všechny, kteří jsou teďka v kanclu. No a ještě do oběda opravdu hodně daleko. Pokud jste možná viděli nedávno Kysáci fotografie pro mě velmi krásné, sympatické a pro mě i uznávané herečky Gwyneth Paltrowové, která ve svých 53 letech vypadá, no vůbec bych jí to netypl. A možná jste si říkali, jak to, že té holce to pořád tak sluší, tak možná můžete začít uvažovat o detoxikační proceduře, kterou podstoupila Gwyneth a jak se to jmenuje? Podstoupila speciální léčbu, při níž lékaři v Chicagu vyfiltrovali krev a následně vraceli zpět do těla, aby z ní odstranili toxiny. No, vyjde vás to v přepočtu na 1 milion, ale asi potom budete ještě hezčí. Vypadá skvěle. Za milion. Jdeme na to, já tady mám muziku zadarmo. Za chviličku. Moudro.

0: Mando Diao. Dámy a pánové, pojďme na moudro dne na kysu. Jenom připomínka, mohla by možná tahleta věc posloužit jako dotaz na našeho čtvrtečního hosta, protože ve čtvrtek od 22 hodin večer bude hostem noční show se Soňou Ede a s Radkem Hrdinou zpěvák kapely Rybičky 48 Kuba Ryba. Možná tam by se ho Soňa mohla zeptat, co dělá po sexu se svou přítelkyní.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Po sexu vždy svou přítelkyní pevně obejmu a dlouho držím. Jakmile vypustím vzduch, poskládám ji a dám zpátky do skříně.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádio Kiss.

0: Mám pro vás za malý okamžik novou studii. Ženy musí při cestování utratit za svou bezpečnost více než muži. No a proč?
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju tě nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Dance Park. Dance Park. Už ve středu od 10 večer na rádiu.

0: nová studie, která zjistila, že cestování může ženy vyjít dráž než muže. Důvodem je bezpečnost. Třeba například v londýnském hotelu může postel ve smíšeném pokoji stát kolem tisícovky, zatímco čistě dámský pokoj vyjde o 300 korun dráž. A tím to ještě nekončí. Solo cestovatelky častěji volí taxík místo chůze, organizovaný výlet místo cesty na vlastní pěst nebo dražší spoj, aby do cíle dorazili ještě za světla. Podle zkušených cestovatelek se tyhle výdaje postupně nasčítají a proto cestování stojí ženy více než muže. Takže ženy balí na dovolenou plavky, pas, opalovací krém a pro jistotu ještě i trošku větší rozpočet. Tak hlavně, abyste vždycky dojeli dobře do cíle. Real McCoy, Runaway na Kissu.
1: Radio Kiss. Runaway.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

pokud jste měli ještě nedávno akné, anebo ještě teď máte akné a nevíte, co s tím. Já bych vám teda mohl vyprávět, jaké já jsem měl akné. Já jsem nastoupil kdysi v mládí do tramvaje. Lidi se na mě podívali a vystupovali z tramvaje, jak velké a rozšířené akné jsem měl na své tváři. Zkusím najít někde nějakou fotku, hodíme to na Facebook Radia Kiss. To bude lajku. Jedna dobrá zpráva z Brněnska. Pozor, brněnští vědci možná našli nový způsob, jak bojovat s akné, a inspirovala je cukrová vata. Vědci z jedné speciální univerzity vytvořili speciální mikrovlákna podobným principem, jakým se vyrábí právě cukrová vata. Místo cukru ale používají celulózová vlákna s oxidem zinečnatým, který se postupně uvolňuje do pokožky, působí antibakteriálně a omezuje množení bakterií spojených s akné. V budoucnu by materiál mohl být součástí pleťových masek, náplastí anebo obvazů. Nejdříve ale samozřejmě čekají další testy, takže nejdříve by se to asi v obchodech mohl objevit tak za 2 roky. Ale dobrá zpráva, vidíte, a prý je v Brně nuda. Takže cukrová vata už nemusí dělat radost jenom na pouti, ale jednou možná i před zrcadlem. Ho! Čistota plus zdraví. A dal bych si teď cukrovou vatu. Dá si někdo?

0: Vysavač.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Děkujeme za vaše hlasovky, máme tady Lucinku, tak se na ní pojďme podívat, kde pak to nejezdí.
3: Ahoj, ahoj, pozor, pozor, hlášení z Havířova na Karvinou. U armády stojí policejní auto a kousek dál u golfového hřiště jsou další dvě policejní auta. Všechno ze směru Havířov Karviná. Pozor, armáda a golfové hřiště v Karviné.
2: Mirek nám poslal fotografii Buchlov. Nehoda, je to kousíček za centrem a tam se zdržíte určitě 10 minut. A Aleš?
4: Práci, obec Lažany, těsně před Skučí, ještě jdete z Krouný na Skuteč, tak na výjezdu z Lažan, dopravní nehoda, kamion a osobní automobil, jsou tam všechny složky už, ale počítejte se zdržením. Včasnou cestu a kolečkama dolů.
2: A poslední komplikace, tam už je to skoro na denní bázi, pokud jedete ve směru na Litomyšl, Vysoké Mýto a tak dále, silnice 1/35, 146. až 148. kilometr, zhruba 10-minutové zdržení, pojedete tam tak maximálně 13.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Krásné dobré poledne, dnešní obloha bude polojasná až jasná a nejvyšší teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vojenská policie právě zasahuje na několika místech kvůli zakázkám v ústřední vojenské nemocnici. Zadržela 3 lidi. Jsou mezi nimi bývalí a současní náměstci nemocnice. Americká agentura pro ochranu životního prostředí oznámila, že ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami ve Spojených státech. Změna sníží průmyslu náklady v objemu 300 miliard dolarů, což je 6,3 bilionu korun. A teď zpátky domů.
5: Ředitelství silnic a dálnic otevřelo na dálnici D11 u Předměřic nad Labem na Královéhradecku oboustrannou odpočívku. Nabídne téměř 50 stání v každém směru. Zmodernizovanou a výrazně rozšířenou odpočívku mohou využívat i řidiči na dálnici D1 u Vyškova ve směru na Brno. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Atletické mistrovství světa se poprvé uskuteční v Africe. V roce 2029 ho bude hostit keňská metropole Nairobi. Mistrovství světa 2031 pak bude v Mnichově. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
6: Dovolím se vám popřát, kysáci, dobrou chuť, pokud jste našli teďka čas a máte něco dobrého před sebou. Radio Kiss hraje jenom pro vás.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jak se dá krásně vydělat kysáci? Herní analytik ze Sensor Tower odhaduje, že očekávaný trhák GTA 6 zlomí všechny rekordy a do svého vydání 19. listopadu nazbírá šílených 25 milionů předobjednávek. Tento bezprecedentní zájem by Rockstaru vymáčkl brutální 2 miliardy dolarů, to je asi 45 miliard našich korun, čímž by se hra kompletně zaplatila svůj masivní vývojový rozpočet. Mhm, super. 2 miliardy. No. Tak 19. listopadu. Jdete do toho?
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel. Bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
1: Bez ostychu a docela někdy i peprně. Ano, vždycky jednou měsíčně tady Soňa Ede s Radkem Hrdinou usednou a tento měsíc to vychází právě na tento čtvrtek, což je pozítří. Dneska má svátek Jolanka, ale ve čtvrtek tady bude opět trošku erotické dusno. Od 22 hodin, aby se tam mohlo trošku ostřeji mluvit, až do půlnoci, tentokrát Soňa Ede s Radkem přivítají zpěváka, textaře, možná i producenta, úžasného herce, ale hlavně taky skvělého baviče na koncertech, zpěváka Kubu Rybu z Rybiček 48. Já jsem hledal marně, co by jsme tady tak nějak jako k němu mohli pustit, tomu čtvrtečnímu pořadu noční show. Má pecku ženy, má pecku léto, lék na duši, to by se taky hodilo, ale musím říct, že když třeba jsem na svatbě a hraju na svatbě tuhle tu píseň, tak všichni to znají. No tak možná by se mohlo rozpovídat, jaké to je po svatbě, co?

0: Svatební hymna Rybičky 48 a možná se ve čtvrtek dozvíme v noční show u Soni, jaké to je život po svatbě. Uvidíme, co Kuba Ryba prozradí. Tak ve čtvrtek.
1: Jediná noční show českého éteru. KISS. Radio KISS. Be happy.

a pánové, jestli pak víte, kdo má dneska narozeniny? 15. září. 15. září slaví krásných 80 let Tommy Lee Jones. Vzpomínáte na Men in Black?

0: Mně se pořád nechce věřit, že Muži v černém je rok 1997. To už je tolik let. Nikdy nezapomenu na hlášku Elvis není mrtvej. Odletěl domů. Tak všechno nejlepší.
1: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex probíhá až do pátku na Kissu.
2: Protex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.protex.cz.

0: jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss. Lunch Money Lures.

0: 6 hodin.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Na Kisu 12.35 a teď se podíváme na stříbrné plátno. No, teda ono už to tam hodně, hodně dlouho let nehrajou, ale vy si to můžete určitě najít. Kdo neviděl Vlka z Wall Street, tak mu chybí podle mě v jeho filmotéce opravdu poklad. Zlatý Oscarový film a skvělá komedie a neuvěřitelný herecký výkon Leonardo DiCaprio. Někdo si dal tu práci a spočítal, kolikrát tam za film zazní takovéto sprosté slovíčko, začíná to na F, končí to na K, my jsme vždycky tomu říkali fusky off, jako ponožky off. Jenom málo který film se vyžíval právě v přehnanosti jako Vlk z Wall Street a dokonce i množství sprostých slov v něm překonalo všechny rekordy. Někdo spočítal, že toto sprosté slovíčko F a jeho různé varianty ve filmu zazní celkem 506krát během zhruba 3hodinové stopáže. To vychází přibližně na 2,81 použití za minutu a v době uvedení filmu to vyneslo Vlkovi z Wall Street Guinnessův rekord za nejvíce nadávek v tomto filmu. No, dlouho mu to nakonec nevydrželo, rekord už bohužel neplatí, jenom o několik měsíců později ho překonala kanadská komedie Sweernet, ve které to slovo zaznělo 868krát. Já jsem našel jednu ukázku, kde naštěstí toto sprosté slovíčko není a určitě si vzpomenete na tuto scénu, kde Leonardo DiCaprio popisuje seznam drog na jeden den.
1: Jo, denně spořádám tolik drog, že by to klidně uspalo celý Manhattan, Long Island i Queens. Na měsíc.
2: Jistě, pane Jordane.
1: Beru 10 až 15 kvaludů denně, protože mě hrozně bolejí záda a Adderall kvůli pozornosti. Xanax, abych si ulevil, trávu, abych se uvolnil, kokain, abych se zase nabudil a morfium, no, prostě skvělý. Ahoj, nejte. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Be happy.
4: Be happy.
3: Kiss.
4: Radio Kiss.
3: Radio.

pro Jolany, za chviličko tady si dáme Rio, vemu vás Doria, ale ještě předtím jedna taková zajímavá věc. Pokud milujete spánek, můžete vydělat dost dobrý a velký prachy. Japonská firma Koala pořádá 5. října v Tokiu soutěž ve spánku, kde účastníci bojují o 2,22 milionu jenů, je to na naše asi 270 tisíc korun, a během 90-minutové spánkové bitvy budou sledovací zařízení měřit hloubku, kvalitu a stabilitu vašeho spánku i to, jak rychle člověk usne. Nečekané rušivé podněty navíc otestují schopnost zůstat spát. Vybráno bude přibližně 60 dospělých. Já bych měl asi fintičku, jak byste mohli uspět, jo? 2., 3. a 4. října nesmíte spát. Potom v letadle si musíte dát sirky do očí, abyste v letadle také neusnuli. A po příletu 5. října na toto místo, kde budete soutěžit, podle mě usnete do 10 vteřin, do 10 vteřin, a nezbudí vás ani výstřely z Kalašníkova. Držím vám palce, pokud by se vám to podařilo vyhrát. Nezapomeňte, kdo vám o to a které rádio dalo vědět. 270 tisíc, stačí nám 10%, OK?

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kdybyste věděli o nějakých velkých komplikacích, tlačítko doprava v apce KISu, kterou si můžete zdarma stáhnout a dát vědět ostatním řidičům a řidičkám. Mám tady jenom takovou komplikaci na obchvatu kolem Prahy D0 mezi kilometrem 16. a 18. Je to ve směru na Ruzyň D7. Práce na silnici, zúžení vozovky a pracuje se tam na zkapacitnění mostu. Tak pozor, zhruba 15-minutové zdržení a tam pojedete v 5-kilometrové koloně maximálně 15. Tak trpělivost růže přináší. Po čerstvých zprávách ve 13 hodin a vyči

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: Quiz počasí.
1: Napříč republikou je polojasno až jasno a nejvyšší teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Na většině vysokých škol začal nový akademický rok. Školy otevírají nové studijní programy, některé rozšiřují ubytovací kapacity. Poptávka po kolejích ale stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů, které meziročně zdražily, nejvýrazněji v Brně. V části Nizozemska je od ranních hodin omezena vlaková doprava. Vládní organizace ProRail, spravující nizozemskou železniční infrastrukturu, sdělila, že příčinou by mohla být sabotáž. Na kolejích byly na několika místech nalezeny předměty, které tam někdo umístil záměrně. To způsobuje výpadky v kolejovém obvodu. A teď zpátky domů.
2: Tým zásahové jednotky z Královéhradeckého kraje ovládl mistrovství Česka zásahových jednotek s mezinárodní účastí. Soupeře nechal daleko za sebou. Dodejme, že policisté museli zvládnout střelbu, taktiku, práci ve výškách i na vodě, slaňování a noční úkoly s využitím nočního vidění. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Obránce David Němeček po 6 letech opustí Spartu. Pražané oznámili, že 31-letý bek bude nově působit v zahraničí. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Dostal jsem tip na jednu skvělou českou komedii, snad to ještě hrajou v kidech, tak na to mrkneme, jo, na co zajít.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

Krásné úterý všem, kteří ladíte Radio Kiss. Dneska jsme to tady s tím bílým práškem měli několikrát, to je zajímavý. Pak jsou dny, kdy to tady vůbec neřešíte třeba rok nebo dva. Před chvilkou jsme tady měli Leonarda DiCapria a jeho Vlk z Wall Streetu. Seznam toho, co všechno denně bere. A včera mi volal kamarád a říká mi, jestli už jsem byl v kině na komedii 6 gramů. A říkám, prosím tě, co to je?

0: Ježíš Maria, já slyšel slovíčko česká komedie, tak jsem okamžitě přestal poslouchat, říká ne. Tohle je skvělá komedie. Tak jsem to prozkoumal. Ondřej Vetchý, Jirka Mádl, David Novotný, Martin Pechlát, Lenka Vlasáková, Klára Isová, Martin Finger a spousta dalších. Čtyři otcové se potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Dál už nebudu prozrazovat. Kamarád, který je úplně na stejné vlnové frekvenci, co se týče humoru, mi říká, zajdi si na to, budeš čurat smíchem. OK, děkuju, koukl jsem na plán kin, někde to ještě hrajou, mrkněte na to. 6 gramů, jdu na to. Jo, DJ Bass Licker, jdeme na to?
1: Michal Kahalčík, na Kisu.

vás tady kysáci trošku svléknu. Zajímalo by mě, za kolik vy byste to udělali, kde je ta hranice, že byste šli úplně na Adama a Evu. Možná znáte nahou seznamku Naked Attraction, tak oni se opět vrací. Druhá řada pořadu, která se objeví v Česku a vysílá se také na Očku na streamovací platformě Prima Plus, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího prostoru pro ženy, na což si diváci docela stěžovali, a mladší generaci, nabídne také dva speciální charitativní díly, v nichž se představí některé známé osobnosti. Mně se tady podařilo zjistit, že jednou z těch známých osobností bude influencerka a DJka Máru Rosecká, která se do povědomí veřejnosti dostala mimo jiné také jako bývalá partnerka Kazmy, tedy Kamila Bartoška. A teď mi řekněte, co ty známé osobnosti tam jako budou dělat. Budou stát taky v těch speciálních boxech. Nejdříve uvidíme kolínka, pak uvidíme pánev, pak dokonce i vrchní část těla, pak se odkryje i tvář. Budou tam známé osobnosti opravdu nahé? Nebo je to jenom jako fintička? No? Budeme si muset počkat do 15. října. Koukat na to budu. Be happy. Kiss.

0: Ranní Kiss má pro vás novou rubriku, jmenuje se to Ztráty a nálezy. Vše vám najde Míša Dinhová. Jo, pokud jste někdy něco ztratili v MHDčku, Ranní Kiss to najde.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Já bych teď potřebovala vyřešit jednu takovou nepříjemnou věc.
1: Co pak se děje?
2: Mohl bys mi, Romane, zapnout ten efektor na mikrofon? Já potřebuju nahlásit jednu ztrátu.
3: Pozor, pozor. Rádi bychom oznámili, že zapomnětlivý školák Roman zapomněl aktovku v trolejbuse číslo 107.
1: To seš ještě hodně hodná, teda. Buď taková víc jako, nevím, akční.
3: Roman ztratil tašku. Ať se okamžitě dostaví do trolejbusu číslo 107.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Robin Schulz na vlnách Rádia Kiss. Co pak děláte zítra večer, kysáci, úderem 21. hodiny večerní?
1: Kiss paráda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem. Kiss paráda.
0: Ano, tahle ta znělka se každou středu po 21. hodině tady rozezní na vlnách Rádia Kiss a za mikrofonem s tím červeným světílkem, když to tady zapne, se ozve DJ Bassnickr. A tak tomu bude i zítra, takže pokud byste si chtěli vychutnat desítku toho nejlepšího, co můžete tady u nás slyšet a podívat se pěkně na naše stránky, tak mrkněte, vy můžete hlasovat, máte celkem 3 hlasy a hlasovat můžete do zítřejších večerních hodin do 20:59, pak to všechno DJ Bassnickr uzavře, semele, spočítá, jeho iPhone 19 Pročko to celé vyhodnotí a řekne vám, kdo postoupil nahoru a kdo spadl dolů. Já jsem si dovolil do této Kiss parády nahlédnout. Pojďme na novinku number one, protože pro tu můžete hlasovat, aby se dostala do té desítky Gordo Loco Loco. Kdo nám z minulé trojky šel o jednu příčku výš, tak to je druhé místo Armin van Buuren. A jeho úžasná 45-kilová i s mikrofonem Saša. No a kdo pak je na prvním místě?
1: Kiss paráda. Místo první.
0: Z minulé dvojky zase o příčku výš.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

prostě tableta domičky, tak bacha. Časopis D-Test ukázal, že rozdíly jsou překvapivě velké. V laboratoři otestovali 13 tablet a kapslí, vše v jednom, na zaschlou kaši, připálené mléko, čajové skvrny anebo vaječný žloutek. Nejhůře dopadly 3 značky, já samozřejmě tady nebudu říkat, které to byly. Problémy ale měly také některé tablety značek velkých supermarketů, kam chodíte nakupovat. Některé nejenom, že neodstranili odolné zbytky jídla, ale na sklenicích zanechávaly i šmouhy a zaschlé kapky. D-Test upozornil také na složení, některé tablety obsahují zbytečnou parfemaci a u dvou výrobků našli dokonce oxid titaničitý. U některých dalších se dokonce nepodařilo dohledat kompletní složení. Takže při nákupu radí domičky nakonec dávat tabletu, po které, když vezmeme talíř a jdete ho umýt ještě jednou ručně, tak tu tabletu už prý nekupovat. No. Více se dočtete právě v tomhle časopise. Třeba ty tablety nemáte doma. Držím palce. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A je tady doprava, pojďme se podívat, kde to bohužel úplně nejezdí dobře. Dvakrát v Plzni, nejdříve Martin.
2: Jsi ještě jedna bouračka v Plzni, u Makra na Kruháči, sjezd na Škvrňany a Most. Tak pán to tam naboural do sloupu, jsou tam policajti, hasiči.
1: Děkujeme, Martin.
2: Pro všechny v Plzni náteční, kdo jede k pivováru, pozor, pod mostem, tak je spadnutý auto. Pán to ještě nemá označený trojúhelníkem v pravým pruhu.
1: Děkujeme, další nehoda je v Brandýse nad Labem, to už nebude Martin, ale Johan.
3: Brandýse nad Labem na kruhovém objezdu od dálnice. Je tam bouračka, bohužel průmyslová, je neprůjezdná, musí se to objíždět kolem sportovní haly a totálně to stojí.
4: Děkujeme moc krát, pánové, a jedna dopravní nehoda také v Prostějově v ulici Určická. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: Z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na teran.cz.

0: Kiss počasí.
1: Napříč republikou je polojasno až jasno a nejvyšší teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vojenská policie stále zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadržela 3 lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Vedení UVN podle policie s vyšetřovateli spolupracuje. Podle nemocnice se vyšetřování týká bývalého vedení. Vojenští policisté provádí celkem 11 domovních prohlídek. Poslanci Evropského parlamentu schválili úpravu emisního systému ETS2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur 1100 korun za tunu CO2. Po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Úprava vstoupí v platnost poté, co je schválí také členské státy. A teď zpátky domů.
2: Několikaletá rekonstrukce pražského průmyslového paláce na výstavišti míří do finále. Budova, kterou v roce 2008 poničil rozsáhlý požár, se otevře veřejnosti. Komentované prohlídky, na kterých se zájemci seznámí s historií, ale i novou podobou této památky, budou probíhat od 25. září do 11. října.
0: Sport.
1: Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavi vyhráli v druhém kole Superligy nad Českou Lípou 8-3 a i ve druhém utkání v sezóně naplno bodovali. Svoji rekordní sérii vítězství v domácí soutěži opět prodloužili o 67 utkání. 4 body za gól a 3 asistence přispěl k vítězství Adam DeLong. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: A je úterý, no tak to už víte samozřejmě od božího rána, ale teď je tady odplní džám.
4: Radek Hrdina.

0: se nám září, plus minus 15. My vám přejeme moc hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne i za mě, vlastně jsi mě teďka úplně vystrašil. Fakt už je polovina září, to je neuvěřitelné.
0: Předtím, několik, já nevím, před malou chvíli jsem odvedl kluka do školy. Jakože začíná, ty a už je půlka září, jako hrozně to frčí. No nic, připomněl mi to Patrik a vůbec ranní vysílání, přátelé. Ano, ano, ano, 100 dní do Vánoc. Jo!
1: Máš už nějaký dárek?
0: Tak to nesí Ježíšek, samozřejmě má kdo, že jo? Ale abych mu jako byl naponocen, nemám ještě, ale mám, já si to vždycky píšu do diáře, a nebo si odkazy kopíruju k sobě do e-mailu a tam už mám 3 nebo 4 odkazy.
1: Já už mám vysněný dárek, který bych letos od Ježíška teda chtěla hrozně moc. A to je povlečení.
0: Ty jsi chtěla povlečení?
1: Já jsem chtěla povlečení.
0: No tak můžeš hrát, máme tady soutěž, voucher za 5 000 korun, no akorát ty nemůžeš, takže ani z nikdo z rodiny, ani z nikdo z potenciální rodiny, než zase Pavel bude telefonovat k minule, jo? A ne, nesmíš. Ne.
1: Tak to bude na vás, kysáci.
0: A to všechno se dozvíte. Tak hezký odpoledne, jdeme na to.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: v jedné vteřině.
1: Přátelé, máme tady Kiss hit v jedné vteřině. Já jsem tedy teď tentokrát vybírala záležitost, kde vlastně podle téhletý písničky se celosvětově tančí. Jo, je to slavný, velmi slavný tanec. A když to třeba podle mě i ty často hraješ na svatbách, tak by mě zajímalo, jestli už to ty lidi taky dokážou všechno jako hezky zatancovat. Jestli to prostě už je to takový kultovní tanec nebo není.
2: Je starší, mladší?
1: Starší.
2: Starší, jo. Dobře. Kluci, holky?
1: Všichni dohromady.
2: Všichni dohromady? Jo, tak to nevím. Dobrý.
1: Zkusíš, ale.
2: Nebudeme vůbec dál polemizovat. A jdeme na to. Přátelé, 1,7 vteřiny. A YMCA. A je to Village People.
1: Je to tak!
2: A uměj. Přátelé, uměj to tancovat. Uměj. Drtivá většina lidí to umí. A když si nemůže rozpomenout, jo, chvilku, tak potom to okouká. A drtivá většina parketu pak už to tancuje správně.
1: Já jsem vždycky ten člověk na té party nebo na té svatbě, který ty ruce dává úplně jinak.
2: No jasně, ale to vůbec nevadí, od toho ta party je prostě přijít se pobavit, trošku možná zesměšnit, ale to je právě ono.
1: Souhlasím.
2: Takže tak. Takže Village People, a to je song, který je strašně starý, ale strašně stále dobrý. Voda!
0: Kiss hit. Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Je dost možný, kecáci, že se vám ráno nechce úplně z postele, jo, musíte třeba stávat už kvůli dětem, nebo kvůli práci, nebo jiným povinnostem, ale prostě otočili byste se na druhý bok, jo, tu peřinu zatáhli, jo, a štít drštičce, zavrtali se a spali dál.
1: Co si budeme povídat? Myslím si, že jsme v takové té kultuře, kdy takový to dlouhodobý spaní se furt bere tak jakože ztrácíš někde čas, prostě máš něco dělat, být víc produktivní a tak dále. A úplně takový to vyspávání se u nás jako moc nenosí, si myslím.
0: Nenosí. Hmm. Ale co kdyby jsme vám nabídli, že si můžete spát podle libosti a ještě za to dostanete nějaký koruny.
1: To jde.
0: A zrovna nemálo.
1: To jsem zvědavá.
0: Tak za chvilku na Kisu.
2: Jam. Odpolední Jump Rádia Kiss.

0: Spánek, no tak to je věc samozřejmě, kterou máme rádi, neodmyslitelně patří a je vele důležitá. Poslední roky dost podceňovaná, že ano. Jo? Protože odpočívání je čím dál tím větší luxus u moc lidí, ale nepodceňovat. My ale zabrnkáme na notu jinou, příjemnou, která je spojená se spaním a ještě penězma.
1: Přátelé, chystá se totiž turnaj ve spaní, a to konkrétně v Tokiu. Japonská firma Koala pořádá 5. října spánkový turnaj, kde si soutěžící rozdělí výhru zhruba 300 tisíc korun. Během 90-minutové sleep battle, neboli v překladu spánkový souboj, budou zařízení měřit hloubku spánku, jeho kvalitu, stabilitu i to, jak rychle účastníci usnou. No ale samozřejmě občas jim tam jako bude nějaký rušivý moment přidán a uvidí se, jak moc v klidu vlastně dokážeš v tom spánku zůstat.
0: To je právě to, co mě jako malinko vrtá hlavou, protože přece jenom ty usneš spíš jednu hodinu, dvě, tři, čtyři, ale pak už začne přituhovat, že jo? Protože třeba po 6 hodinách se můžeš probudit stejně tak po 8, 10, 11, podle toho, jak to kdo umí.
1: A hlavně taky, jak rychle usneš. Já mám třeba s usínáním velký problém. Já usínám minimálně hodinu, než prostě fakt jako
0: to je další věc, jako kdy se to začne jako stopovat, startovat, to není na povel, že jo, to nejde ani snad.
1: No a třeba právě to tam zkoušej, že jo, hele, prostě usni.
0: Usni.
1: Usni.
0: Usni, no. No nevím, možná je tam nějaký hypnotér.
1: Hypnotér.
0: Prostě, který to tam hypnotézuje. Yeah. Ne, tak jako nevíme samozřejmě, ale 300 kulí taky pěkných, nicméně... jenom pro jednoho.
1: Zajímalo by mě, jaký to má vlastně účel, co tam vlastně tím zkoumají, nebo vlastně proč. Ale my jsou v tomhle tom zajímavý. Vždycky.
0: No já ani bych se nepřihlašoval.
1: Ne,
0: protože jako my prostatici za 2 hodiny jdeme poprvý.
1: No já sice prostatu nemám, ale chodím na čurání stejně často.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pepa je smutný z toho, že mu někde vypnuli semafory, to myslíme samozřejmě v tom nejlepším slova světle, protože Pepa díky tomu, že jo, se dostal takhle do vysílání rádia Kiss.
2: Dojedete v Olomouci po ulici Hamerské a na křižovatku na Přerovskou a dále na Přerov, tak jsou vyplý semafory, na Hamerské už jsou slušný kolony.
1: Ale Pepa to bere statečně.
3: Děkujeme moc krát, Pepo. Bouralo se bohužel na dálnici D1 ve směru na Ostravu 194. kilometr. No a teď pojďme na D0. Tam jsou dvě dopravní nehody. Jedna ve směru na D1 20. kilometr a druhá exit 23. Tak opatrně.
1: Šťastnou cestu.

0: čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Napříč republikou je polojasno až jasno a nejvyšší teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Armáda ve středu zahájí průzkum kontaminované lokality Uzhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava a poté oznámí další postup. Uvedl to náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku v Národním parku Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými na oběžné dráze. Uvedly to americké vesmírné síly, které jsou samostatnou složkou amerických ozbrojených sil zaměřenou na operace ve vesmíru. Jde o první veřejné potvrzení přítomnosti amerických zbraní ve vesmíru. Čína v reakci vyzvala Spojené státy, aby se přestali připravovat na válku ve vesmíru, jak tvrdí Peking. A teď zpátky domů.
5: Jablonečtí hasiči dostanou od města 350 tisíc korun na pořízení nového vozidla. To podle potřeby přepraví různé kontejnery se specializovaným vybavením, například energetické centrum nebo techniku pro chemické zásahy. Hasičům tak usnadní výjezdy při mimořádných událostech. Z Jablonce Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně. UEFA zároveň potvrdila, že o rok dřív se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz aréně. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
6: A odpolední jump pokračuje s velkým nadšením do další hodiny.
7: No z muziky David Guetta nebo Culture Beat právě teď na Kissu.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Po přečtení článku, který jsme tady před malou chvíli dočetli s Magdou fotbalním Jumbo na rádiu KISS, přátelé, už tak nějak trošku chápeme a rozumíme, proč se lidi stávají veganama, vegetariánama, a vlastně nám to nedocházelo.
1: Celou
0: a teď,
1: dobu. Ano.
0: Teď se nám to celý rozjasnilo,
1: ano.
0: Otevřelo se to a my jasně vidíme, proč.
1: Ten důvod je naprosto jako skvělý.
0: No skvělý, jo, tak máme. Magda je nadšená, protože s tím má problém, ale za chviličku poznáte proč. Ale musíte vydržet ještě dva songy tady u nás na Radio Kiss a my vám pak prozradíme, proč ty vegani a vegetariáni se mají.
1: Tak to vydržte. Dobře.

0: Slibovali jsme ve vysílání od plního Jumbo na Radio Quiz, že my se podíváme, jak to mají ty vegetariáni a vegani, proč vlastně inklinujou těm všem zeleným rostlinám. A možná jsme to s Magdou rozklíčovali.
1: Přišli na to na hranicích v USA s Mexikem, kde zadrželi kapustu.
0: Ale proč?
1: Přišla jim totiž trošičku podezřelá, jo, a vzali si prostě takhle jednu tu hlávku té kapusty a začali ji rozbalovat a samozřejmě po pár těch svrchních listech v ní objevili drogu metanfetamin. A ne maličko, celkem 900 kilogramů v kapustě.
0: V jedný.
1: Ne, to ne.
0: Pojď celnice je koukla a říká, ty bláho, nezdá se ti ta kapusta nějaká velká.
1: Nějaká trošku naspírovala. Ne, byla to samozřejmě prostě celá kopa těch hlávek kapusty, no ale už jí asi nikdo takhle neochutná. No.
0: Milí vegani a vegetariáni, už vám rozumíme.
1: Já ne.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump na Rádiu Kiss.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: Funky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Český fotbal Sparta, tak to bude teď téma v našich brankách, bodech a jumpu.
2: Protože fotbalový fanoušek možná dneska už zaznamenal hned právě s ránem, kdy se objevila zpráva, že Sparta může být bez trenéra. Proč? Protože ta zpráva přinášela, že o Rayana Priského se zajímá jeden německý bundesligový klub. Tudíž samozřejmě ve středu a zítra, kdy vlastně v Jerevanu budou tak nějak jako nastupovat Spartani, tak přišla otázka, jestli teda to je pravda. Přímo na trenéra nebo šéf trenéra Sparty. Budu citovat. Především se nikdy nebudu vyjadřovat k spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale také o povinnost přinést klubu úspěch. To je má priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako trenéra, ale také jako ambiciozního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam patří pravil nejdříve.
1: Diplomatická odpověď.
2: Je to tak, ona totiž potom přišla přímá otázka, jestli skutečně přišlo na kontakt s německým klubem, anebo nedošlo. No on odpověděl ne, ne a zase začal mlžit. Takže vzpomeňme si na odchod Brayana Priského poprvé ze Sparty, takže není za mě 100% ta odpověď, že to je 100% ne.
1: Každopádně to uvidíme až časem.
0: Co to píská? Branky Body Jump na Rádio Kiss.

webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 3

0: český výrobce ložního povlečení? To je Brotex.
1: Přátelé, blíží se nám podzima, to znamená, že i venkovní teploty začíná trošičku přituhovat a proto by to možná chtělo nějakou tu novou přikrývku nebo třeba hezký povlečení, vlastně cokoliv pohodlnýho do postele.
2: Teď jak jsi to řekla, tak vlastně napadlo, že nějaký takový třeba s dýněma, dýně se mi líbí, patří to k tomu podzimu.
1: Ano.
2: A vůbec to není od věci.
1: Určitě to ale najdete samozřejmě na webových stránkách brotex.cz, ale přátelé, my celý tento týden, jak ráno, tak i v odpoledne, soutěžíme o voucher v hodnotě 5000 korun. Podmínky jsou jednoduché, uslyšíte signál, voláte do rádia KIS.
2: Koho tam máme, ahoj?
3: Ahoj.
2: Kdo nám volá? Haló?
1: Haló?
2: Kdo nám volá?
3: Ahoj, tady Kuba.
2: Ahoj Kubo, prosím tě, nějak si popovídí. Možná signál ti hapruje, nicméně Kubo, prosím tě, to důležité. Znáš a víš, kde je logo pro odpolední jump dnešního dne, kde se skrývá?
3: Ano, francouzská přikrývka antistres, celoroční.
1: Tyjo, fakt celoroční, jo?
3: Ano, celoroční, 240 na 220 cm.
2: Kubo! Je to naprosto tak, je to paráda, jako má radost. Prosím tě, máš radost pro sebe nebo pro partnerku?
3: No asi pro oba.
2: Jasně, že jo, přesně tak. Odkud telefonuješ?
3: Zlomíte na
2: Popelkou. To krásný kraj.
1: Víš, proč má Kuba radost? Protože budou mít konečně příkryvku antistres. A nebudou ve stresu.
2: Je to tak. A celoročně.
1: A celoročně.
2: Vydrž nám na telefonu. Velká gratulace. Díky moc.
1: Ahoj.
2: Kuba si vysoutěžil právě voucher v hodnotě 5000 korun od brotex.cz a vy se koukněte, naloudujte na tenhle ten úžasný web české rodinné firmy, kde opravdu najdete přehlšet těch věcí.
1: A pokračujeme se soutěží i zítra.
2: Mezi 9. a 10.
4: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, máme pro vás dopravní informace. Michala ví o koloně na silnici číslo 16.
2: Silnice 16, zde osmičky naslaný. Kolona cirka tak 3, 4, možná už 5 kiláčků.
1: Proč je tam kolona, tak to nám Michala ještě osvětluje.
2: Tak změna. Kolona na 16 se zastavila. Bude to z důvodu toho, že na sedmičce je nehoda a je to tam zavřený. Všecko to jde přes 16 a tady to stojí. Takže zkuste to ještě úplně jinudy. Ahoj.
1: Děkujeme moc krát. Je to tedy nehoda na dálnici D7 ve směru na Chomutov 23. kilometr a bouralo se i na dálnici D1 ve směru na Brno 18. kilometr.
3: Pojďme do Rokycan, čerstvá dopravní nehoda na Pražské ulici. Dávejte pozor, hlavně ať se vám všechno špatné vyhne a my vám přejeme moc hezkou cestu.

0: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačnou až polojasnou oblohu. Zpočátku budou ojedinělé mlhy. Během odpoledne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přeháníky nebo déšť. Lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
1: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Bude se měnit čas. Do chvíle, kdy se ručičky hodin opět posunou, zbývá jen pár týdnů. Pro všechny spáče je dobrou zprávou, že tentokrát budeme moci zůstat pod peřinou o hodinu déle. K přechodu na zimní čas dojde v neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se ručičky hodin vrátí zpět na druhou, takže se hodina mezi druhou a třetí během noci zopakuje. Zatímco tak ráno budeme mít díky této změně dříve světlo, večer se naopak začne dříve stmívat. Slovenští hygienici dnes oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby uvedenou vodu nekonzumovali. A teď zpátky domů.
3: Přírodovědci v jezeře Milada u Ústí nad Labem objevili invazní raky červené. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku. Rak pochází ze Severní Ameriky a je přenašečem račího moru. Odborníci teď zjistí, jak velká populace raků v jezeře žije. Dodejme, že rak červený dosahuje délky až 15 cm. Pro KISS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Poslední zahraniční posilou basketbalového mistra Slavie NBK se stal pivot Martez Brown. 25-letý Američan naposledy působil v Austrálii a do nejlepšího českého klubu přichází zatím na zkoušku. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady opět odpolední jump.
4: Mladí, moc krát děkujeme, je to tak, druhá polovina na svém startu tady na KISSu.
5: Majdahu.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.
4: Já to tam slyším. Majdahu. Majdahu.
5: Ty jsi to otočil, ale...
4: To nevadí.

Houbařská sezóna v plném proudu. Samozřejmě někdo může oponovat a říct, no tak tady u nás ani ťuk, ale jsou zase místa, kde to teda je opravdu na bedny úplně zelinářský. Nemusíme chodit daleko, můj kamarád Láďa a

0: spolužák Radek, oni jsou oba spolužáci a kamarádi, tak právě u Ládi zmiňovaného byli na chalupě, to je vlastně na hranici Krkonoš. A opravdu mi posílali, nebo nám do skupiny posílali fotky, že teda hub jako máku.
1: Já teda jsem zatím našla houby a doslova, jako nebo ne vlastně doslova, nenašla jsem nic skutečně. Nicméně samozřejmě je toho teďka hromady a všichni se tím chlubí na sociálních sítích, jaký mají plný koše, takže držíme palce. No ale pozor, někteří z vás by možná mohli být i rekordmany.
0: Za malou chvíli prozradíme a v Čechách zůstaneme.
1: Ano.

0: V neděli jsem byl na výšlapu nad Harachovem, kam chodím velmi rád, a i já jsem zaplul do lesa ve vyšších místech, říkal jsem si, mohl bych mít kliku na houby a něco třeba i objevit. Vybral jsem si místo takové temnější, říkal jsem si, jo, tady je to hůř průchodně, tady opravdu každej nevleze. A musím říct, že opravdu po pár krocích hned na mě vykoukl jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý a opravdu to číslo by pokračovalo pod papírák a řekl jsem si, tudy, tudy ne. A zase jsem vyskočil z lesa ven.
1: Čověče, tak možná bys měl zamířit na Tachovsko, protože právě tam při procházce jeden náš Čech natrefil na 15,5 kilogramu těžkého kotrče.
0: Wow.
1: A vlastně tím tak trhl nový český rekord.
0: To je slušný.
1: To je hustý, co?
0: Máme nějakou fotografii, že bychom to dokázali vlastně lidem připodobnit nějak?
1: Hodně bys jako objímal velký břuch.
0: Já je tady samozřejmě ten nálezce šťastný houbař.
1: Ano.
0: A já to zkusím odhadnout, jo, podle toho, jak je velký, tak 30, 60, 70, možná do 80 centimetrů. Jo, je průměr a teda obvod to bude metr a půl, možná víc.
1: Teďka taková těžká otázka. Kdo to zpracuje a kolik polívek z toho nebo vomáček bude?
0: Já jsem pochopil za poslední dny, že houbaři se rozdělují na více kategorií, ale hlavně na dvě. Houbař co sbírá a jí.
1: Ano.
0: A co sbírá a nejí, to a jsem já.
1: Já taky.
0: No, takže já miluji sbírání hub, ale vždycky se někdo odnese, takže tady bych neměl strach, že se to nespracuje.
1: Určitě, tak hlavně ať dobře chutná a přejeme další štěstí.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já bych teď potřebovala vyřešit jednu takovou nepříjemnou věc.
2: Co pak se děje?
1: Mohl bys mi, Romane, zapnout ten efektor na mikrofon? Já potřebuju nahlásit jednu ztrátu.
3: Pozor, pozor. Rádi bychom oznámili, že zapomnětlivý školák Roman zapomněl aktovku v trolejbuse číslo 107.
2: To seš ještě hodně hodná, teda buď taková víc jako, nevím, akční.
3: Roman ztratil tašku, ať se okamžitě dostaví do trolejbusu číslo 107.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: 7-7, dneska jsme pokračovali, i dnes házela duc, k tomu za maličkou chvíli se určitě dostaneme, jenom ale připomeneme, co vás této soutěži čeká a jak se do ní dostat.
2: Je to úplně jednoduchý, stačí, když v 7 hodin ráno voláte do studia Rádia Kiss na telefonní číslo 210 323 323 až zase zítra. Pokud se teda dovoláte jako třetí, pak už jenom v klídku sedíte a čekáte, jakýže to číslo padne na hrací kostce, která se takhle skutálí naší hrací věží. No a vždycky každý týden háže někdo jiný z naší ranní trojky, tentokrát je to tedy naše Míša Dynhová alias Duc.
1: Duc včera hodila trojku. A dneska?
3: Tak je házu, jo?
4: Házej.
3: Hele, dobrý.
4: To je paráda.
3: 5 000 korun dáme na Peťo!
5: Takže 5 000 posíláme.
2: Já jsem ráda, že to Roman ještě na konci upřesnil, víš, protože někdo by třeba mohl být lehce zmaten.
1: 5 000 korun, to už je hezký, takže Peťa má 5 000 už na účtě, no a vy můžete být další, kdo si zítra v 7 ráno u ranní trojce naší tady na Rádio Kiss zahraje o tyhle ty peníze.
2: Držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Absolutně netuším a nemám to číslo, asi by to nebylo vůbec jednoduché možná takové číslo získat. Kolik Čechů jezdí léta, jo, do Japonska, konkrétně na třeba výstup na horu úžasnou, která je jedním ze symbolů japonských, Fuji.
1: Fuji, ano.
0: Ano. To nevíme, netušíme, nicméně máme číslo, kolik vůbec obecně turistů ročně tam vyšlape. Je to kolem 170 tisíc,
1: wow,
0: což je docela slušný číslo, proč ne? 3776 metrů, to je trošičku víc než naše Sněžka, i Gerlachovský štít. Možná tak dohromady by to vycházelo, nevím teďko. Ale oni tam zavedou od příštího roku poplatky za to, když vás zachránějí.
1: Toho mají totiž asi plný kecky. Že se lidi furt neustále ztrácí a nedávají na sebe pozor a tak dál, takže jsou samozřejmě ochotní vám pomoct, pokud taková situace nastane. Nicméně nebude to teda úplně zadarmo.
0: Když to bude v sezóně a přiletí pro vás vrtulník nebo takovýhle nějaký práce tam budou nějakým způsobem započítány, tak si to zaplatíte. Nevíme z jaký části, ale asi poměrně dost velký, ne-li celý. Když to bude v sezóně, tak vám to bude asi prominuto, ale mimo sezónu. V žádném případě.
1: Takže všichni horolezci, co rádi chodíte po horách a tak dál, tak hlavně v sezóně tam jezdíte.
0: Já bych to ale zavedl klidně tady, prostě na našich horách, sice je nemáme takhle vysoký, ale přece jenom já, když vidím někdy, že jak tam chodí s keckama v zimě, jo, tam je třeba o zimě, úplně nalehko a potom se tam klepou zimu, protože tam někde zůstali a horská služba je musí sundat. Nepřijde mi to jako uvážení.
1: Hlavně buďte na sebe prostě opatrní a vždycky si to nějakým způsobem dopředu promyslete.
0: Bobrý kroud, klídek, pohoda a hlavně dobře načasovat. Jump odpolední, Jump rá.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, pojďme spolu na dálnici D2, je tam jedna dopravní nehoda a to ve směru na Brno, je to hnedka na prvním kilometru. Bouralo se bohužel ale také v Plzni a tam je to konkrétně v ulici v Zápolí.
2: Okres Kutná Hora, je to přímo v Čáslavi Boženy Němcové, i tady to malinko tak nějak zahaprovalo. A ještě jedna dopravní nehoda a to je přímo v Praze na Lidické ulici.
1: My vám přejeme šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.

0: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačnou až polojasnou oblohu. Zpočátku budou ojedinělé mlhy. Během odpoledne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přeháníky nebo déšť. Lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Na letošní říjnové volby do Senátu a do zastupitelstev obcí půjde ze státního rozpočtu přes 1 000 000 000 korun. To je zhruba o 200 milionů více než před 4 lety. Informoval o tom mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Nárůst souvisí s vyššími náklady na tisk a distribuci volebních materiálů, ale třeba taky se zvýšením odměny pro členy okrskových volebních komisí. Cestující během letu z Baltimoru do Miami minulý týden pobouřilo chování jedné z pasažérek. Ta se na palubě svlékla a začala s obscénostmi. Zasahovat musel palubní personál, který zalarmoval policii a po přistání nechal cestující zatknout. Informovala o tom zahraniční média. Další podrobnosti nebyly zveřejněny a není tak jasné, zda bude hanbatá pasažérka z něčeho obviněna. A teď zpátky domů.
2: S příchodem chladnějšího počasí vyměnili vojáci hradní stráže své uniformy. Ze světle modrých stejnokrojů, které používají v letních měsících, přešli do uniform v barvě tmavě modré. Připomeňme, že současné uniformy hradní stráže navrhl český malíř, kostýmní výtvarník a scénograf Teodor Pištěk. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Bartoš Zmrazlik by mohl 4. října ozdobit startovní pole 78. ročníku závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Pořadatelé nejstaršího plochodrážního podniku na světě uvedli, že s hvězdným Polákem a šestinásobným mistrem světa o startu na Svítkově jednají. Pojedou i nejlepší Češi posledních let, Jan Kvěch a Václav Milík. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Kysáci, pojďme si teďka společně dát korunu, teda tu muziku.
4: Zaplať pámbu, tady u nás na KISu, hezký podvečer.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Přátelé, máme krátce po 17. hodině, před sebou necelá tady hodinka ještě odpoledního jumpu, ale nebojte se, nudit se rozhodně nebudete, za chviličku už máme totiž přichystáno naše tradiční víte, že?
1: A Magda mi chtěla prozradit, cože to bude, ale já jsem řekl ne. Já si to těma kysákama nějakým způsobem jako vychutnám, společně s váma, takže nevím vůbec, o co jde.
0: Haha, a já to teď neprozradím, až za chvilku to přijde.

0: Víte, že?
1: A v dnešním Víte, že se podíváme na delfíny. Víte totiž, že delfíni se mezi sebou oslovují vlastními jmény.
2: Asi to nebude Karel Pepa, že jo, Jirka?
1: Ludvík. Ne, prosím tě, každý delfín si vytváří charakteristický hvízd, podle kterého ho ostatní delfíni na dálku rozpoznají.
2: Věřím tomu, proč ne, ty jo, ale nikdy mi to nenapadlo, že vlastně každý jako specifický.
1: Jak by se jmenoval jako nějaký hvízd?
2: Hvízdoslav. Ne, vůbec netuším. Jako.
1: Ne, já myslím, že uděláš nějaký zvuk.
2: No nejde to napodobit. No, dobře, ne. A to spíš bylo prase tohle. Malý. No ale delfíni jsou mi hrozně jako blízcí.
1: Mě taky, to jsou krásný.
2: Já mám rád nejenom, že jako vypadají krásně a vůbec jako hromadu dobrýho mají za sebou, ale delfíni patří taky mezi málo živočišných druhů, které, pozor, provozují sex, to se ví, ale nejen pro plození potomků, ale také pro zábavu a vlastní uspokojení.
1: No, to už je 18+.
2: Přátelé, já chci být delfín.
1: Já chci tak, abys byl delfín.
2: Ty ještě jsi neřekla nějakou formuli, já tady neseděl normálně s ploutvema nahoru.
0: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádio Kid.

0: jdete do práce nebo do školy až po 7 ráno?
1: To děláte chybu.
2: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Filmové tipy.
1: Tonymu je 19. Chce být spisovatelem, ale neklapne mu stýpko. Místo literární kariéry tak nastoupí na letní brigádu do restaurace zaměřené na mořské plody. A tady se jeho život otočí o 180 stupňů. Biografický příběh jednoho z nejznámějších amerických kuchařů Anthony Bourdaina si užijte v bijáku pod názvem Tony. Pro Kiss Katka Čepelíková.
0: Kiss Parada. Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Yeah. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Dvě zprávy zásadní z ledního hokeje. Nejdřív zahraniční, 37. kapitánem historii legendárního klubu Chicago Blackhawks se stal teprve 21-letý Connor Bedard. Takže v 21 letech kapitán Chicaga. Gratulace, snad to bude fungovat, ale teď, jak říkají naši zprávaři, teď zpátky domů.
2: Čeká nás totiž naše nejvyšší hokejová soutěž a to je samozřejmě Tip Sport Extraliga. Začíná to už dnes v 18 hodin, kdy Karlovy Vary doma přivítají Třinec.
1: Je to tady. Já jsem natěšenej.
2: Já člověče taky, ale.
1: A tahle sezona bude hodně zajímavá, protože soupisky jsou teda hodně nabušený, takže teď si vsadit ne.
2: Ahonem na zimáky!
0: Červenka, Zacha, Nečas, Pranky Body Jam na Rádiu Kiss.

0: A je to hotovo, co se týče odpoledního jumpu při datu 15. září při úterku, kdy Jolana je v kalendáři, všechno nejlepší. Máme 17.42, za malou chvíli Vojta Sklenář a Čuboxy.
1: Pokud máte nějaký hudební přání, už teďka si ho klidně v hlavě nachystejte, hlavně nezapomeňte telefonní číslo 210 323 323 nebo taky apka Rádia Kiss, kde posíláte hlasovky.
0: My se loučíme a budeme se těšit za středeční, zítřejší vysílání odpoledního jumpu ve 14:00.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jaká je situace na silnicích lehce před hodinou 18? Kde se zdržíte, tak máte-li namířeno ve směru na Prahu po D5, tak menší zdržení před příjezdem do Prahy. Zdržení je na D1 ve směru na Brno, nejdříve mezi 180. až 186. pak ještě mezi 192. až 196. kilometrem. Směr Brno je také zdržení na D2 před příjezdem do Brna. No a kde se zdržíte, je taky Pražský okruh, taková klasika. Směr D1 mezi 22. a 16. a na letiště menší zdržení mezi 14. až 19. kilometrem.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.

0: Quiz počasí.
1: Zítra čekáme oblačnou až polojasnou oblohu, zpočátku budou ojediněle mlhy. Během odpoledne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přeháníky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Letos se zpozdí většina dodávek očkovacích látek proti sezónní chřipce. Sdělil to epidemiolog a virolog Roman Prymula. Příčinou jsou nové kmeny viru, které se objevily na jižní polokouli a donutily výrobce aktualizovat plány. Očkování proti chřipce je kvůli proměně viru i vakcíny potřeba každý podzim. Lidé starší 65 let ho mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Mladším na ně často přispívá zaměstnavatel nebo zdravotní pojišťovna. Východ Slovenska zasáhlo v pondělí zemětřesení. Seismologové zaznamenali otřesy o síle 2 stupňů Richterovy škály. Informovala o tom obec Ďapalovce s tím, že k nim došlo v okolí Pakostova v okrese Humenné. Ohnisko se nacházelo v hloubce jen asi 300 metrů. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic otevřelo na dálnici D11 u Předměřic nad Labem na Královéhradecku oboustrannou odpočívku. Nabídne téměř 50 stání v každém směru. Zmodernizovanou a výrazně rozšířenou odpočívku mohou využívat i řidiči na dálnici D1 u Vyškova ve směru na Brno. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: 3 české fotbalisty ve slovenském klubu Skalica už trénuje Roman Hudec. Poté, co v posledních 5 ligových zápasech tým získal jediný bod, se vedení rozhodlo se 40-letým Slovákem ukončit spolupráci. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Vojta Sklenář.
3: A já zahajuji spolupráci s vámi, protože vy budete vybírat muziku. Tak startuje Jukebox, hezký večer v 6.
0: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Radia Kiss.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tady je Kiss a je tady Jukebox, který jsme odstartovali tím, že máme pár minut po 18. hodině. No a do 10. večerní to bude jenom a jenom na vás, takže od teďka sbírám vaše hlasovky, které posíláte přes aplikaci Rádia Kiss, no a nebo samozřejmě zvedám náš studiový telefon, který má číslo 210-323-323 a Verču už na něm mám, to už vím. Veru, ahoj!
2: Čauky, ahoj!
1: A Verča prozradila, že cestuje a že si zastavila hezky, abys na to měla klídek, viď?
2: Přesně tak, aby se ti mohla věnovat.
1: No, to seš moc hodná. Kam tvá cesta směřuje? Je to už cesta domů z práce?
2: Prosím tě, od 5 hodin od rána, ano, už je to konečně cesta z práce.
1: Tak to už, to slovo konečně, tam je opravdu správně. Tak Veru, ať ti cesta utíká, pustím ti muziku Chtěla z Hedveje. Budeme ho posílat ještě někomu?
2: Budeme ho určitě posílat pro všechny, kteří jsou taky takhle unavení, už by ocenili pátek, nicméně ještě pár dnů musíme vydržet. Takže pro všechny, aby jim to utíkalo v práci a aby měli spoustu energie, aby jsme to doklepali do toho pátku.
1: Ale dobrá zpráva je, ono to uteče. Ono to uteče, protože vem si, že jo, je 15. září a když nedávno začaly prázdniny, že jo, ty taky utekly. Takže do pátku.
2: To je pravda.
1: To je nic. Tak Verčo, posílám muziku a měj se hezky. Ahoj.
2: Díky moc, čau.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Co si zahrajeme dál v dnešním večerním Jukeboxu na Kissu? Vašek prozradí.
2: Čau Vojto, tady Vašek. Nech tam zahrát pro všechny, co jsou vzhůru a poslouchají radio. Kosmonova, Dance a Legmoa. Díky ti moc. Ahoj.
1: Tak já myslím, že teď jako lehce po 6:45 večer jsou vzhůru ještě všichni. Ne? Tak Kosmonova bude taky i pro mladšího bráchu Kamču, že jsem neustále v mysli s ním, a to je vzkaz od Zdenči.

0: Před chvilkou mě lehce překvapil posluchač Vašek, který říkal, ať zahraju všem, kteří ještě nespí, tak ale možná třeba někdo se pomalu chystáte, takzvaně do peřin. A co takhle třeba nové peřiny, kysáci?
1: Najděte na webu protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání.

0: taky nejsem žádná superstar, ale hraju vám songy na vaše přání. Je tu Jukebox na Kissu a je v něm taky Michal. Hezký večer ti přeju. Michale.
1: Ano.
0: Ahoj. Ty projíždíš nějaký vesničky, ne? Co? Nebo...
1: Přesně si to trefil. Francouzský vesničky malý.
0: Francouzský vesničky dokonce, jo.
1: No
0: vidět, ale ty budou ale takový malebný, ne? Hezký, co?
1: Jo, tak oni jsou ty kostely a to je pěkný, ale ty jejich cesty, to pěkný už není.
0: Není. Ale lepší než u nás asi, ne? Nebo stejný, nebo?
1: No, to jako u nás se dá říct, že je hodně těch cest lepších než
0: no,
1: tady.
0: No vidíš. A hlavně, těkiny. Že nadávají u nás, co?
1: Přesně.
0: Ať se jedou podívat, hele, na vesničky francouzský. Tak Michale, k cestování ti pustím Florfilu, chtěl jsi Megamix. Chceš to ještě někomu zahrát?
1: No tak poslal bych to tobě, pak o dceři Laurince, o panovi ředitelovi do Skandinávie, no a všem, co jako makaj řídí všem profesím, no a těm, co se třeba nudí doma.
0: Tak jo, je to tady a měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj. Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: Ejsob Bej za námi a my jdem na další jukeboxovou muziku.
1: Ahoj Vojto, já tě zdravím, přeju ti hezký večer a jestli bych tě mohl poprosit, šlo by zahrát Gigio Agostina Amor Yours. Ors, promiň to tu výslovnost, já nevím, jak se to čte, no. Ale bylo by to pro tvé do studia a jinak všem k desámkům.
0: Filipe, vůbec nevadí, že nevíš, jak se to čte. Důležitý je, že si rozumíme. Ale já ti to prozradím. Je to L'amour toujours.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Chvilku před hodinou 19. pohled na silnice, zdržení je na D1 směr Brno mezi 18. až 25. kilometrem, pak ještě před Brnem, a to mezi 194. až 196. kde na vás čeká také zdržení, tak to je Pražský okruh, konkrétně směr letiště mezi 14. až 19. kilometrem. Pozor, dávejte na bouračku na D35, 272. kilometr ve směru na Hradec, a bouralo se i v Karlových Varech, a to v ulici Krátká. Všem za volant šťastnou cestu.

0: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
3: Bylo 7 večer, s vámi na Kisu je Vojta Sklenář a před námi další hodina Jukeboxu, kdo pak ji odstartuje, Silver právě teď.
4: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jedna jukeboxová 60-minutovka v dnešním večeru už skončila, další nás čeká a ještě nás budou pak čekat další do 22 hodin. Vy vybíráte a já hraju ideálně přes naší aplikaci, podle mě nejjednodušší způsob. Stačí poslat hlasovku a nebo zkusit vaše štěstí, jestli se vám podaří dovolat se do našeho studia na 210 323 323, tak komu pak se to podařilo teď? Ahoj!
2: Dobrý den, tady Pavel. Můžu zeptat, pustil byste Paper Planes od Mia?
1: No Pavle, když ses tak hezky zeptal, tak já ti řeknu, že pustil.
2: Děkuju moc krát.
1: A komu všemu to poletí, prosím tě?
2: Všem, po celý Praze. Hlavně mýmu šéfovi.
1: A ty s ním jedeš teď se šéfem? Nebo
2: ne? Ne. Tady už je doma.
1: Ale jedeš s někým, ne? Nejedeš sám.
2: Jo. Jedeme.
1: Kolik vás je?
2: Jedeme ve třech.
1: Ve třech jedete, takže zdravíte šéfa.
2: Ano, zdravíme šéfa.
1: Tak třeba budou prémie nějaký, ne, za písničku.
2: Třeba jo.
1: To by bylo dobrý, jo, tak držím palec, tady to je, čau.
2: Děkuji moc krát, ahoj.

0: Kiss, úterý večer, no a tak, jak vám hrajeme, tak na tom vy máte lví podíl, protože vy tu muziku vybíráte. Buď přes naší aplikaci, kam posíláte hlasovky, nebo přes náš telefon 210 323 323. Kdo na něm teď? Ahoj!
1: Tady Lenka!
0: Ahoj, Lenko!
1: Ahoj, Vojto!
0: Co bys ráda po mně?
1: Já už jsem dlouho neslyšela písničku Espresso Macchiato.
0: Ty už si dlouho neslyšela písničku Espresso Macchiato?
1: No jasně.
0: Tak to nás neposloucháš moc jako pravidelně, viď?
1: Já vás poslouchám sice pravidelně, ale já dost často vylejzám z auta si na kládkách a vykládkách, takže může se stát, že zrovna to hrajete, když nejsem v autě.
0: Tak teď v autě si tak to uslyšíš, já ti to pustím a chceš to ještě někomu zahrát?
1: Hele, určitě všem, co poslouchají, tobě do studia, ať ti to hezky uslyší směna. A hlavně všem za volant a všichni opatrně a kolečkama dolů a antenkou nahoru.
0: Tak jo, je to tu a měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: The Summer is Magic na Rádiu Kiss. Takto kalendářní léto ještě stále pokračuje, ale už jenom pár dnů nám z něj zbývá a tak my pro vás chystáme v tom kalendářním létě poslední noční show.
1: Ahoj kysáci, mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Ráďou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
2: Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: hrajeme vám songy na vaše přání a teď na přání koho?
1: Ahoj Vojto, poprosil bych tě o zahrání písničky od ATC, My Heart Beat Like a Drum. Pro tebe do studia, pro nás, pro kluky na noční, no a samozřejmě pro všichni, co ladí Radio Kiss, tak be happy.
0: Tak ATC dáme, kam ještě budou, Davide?
2: Čau Vojto, zahraj tam nějakou super pecku pro všechny strojvedoucí v Přerově i v Olomouci a taky pro všechny moje kamarády. A speciálně pro moji miláčka Elišku a Amálku. Díky, čau.
0: Taky mám zahrát pro švagrovou Marsi na Zopoli k dnešním narozeninám. Hodně štěstí přeje Marsi, Jeník a Ami. Taky zahraju písničku pro všechny kysáky ze Zadaru a Norky z Mariánských lázní od Maťa. A mám zahrát taky válečníkům ze speciální pořádkové v Brně. A tím ve fitku to dobře cvičí a ať to roste. A to odháse. ATC právě teď na Kisu a za chvilku někdo na telefonu 210 323 323 vybere další pecku.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Chtěli byste taky nějakou tu píseň slyšet, někomu ji poslat, tak není nic jednoduššího, než mi poslat hlasovku přes naší mobilní aplikaci, kterou vy máte určitě v tom vašem mobilním telefonu. No a nebo jednoduše vytočte 210-323-323, tak kdo pak tam teď?
3: Tady je Milda, ahoj.
2: Čau Mildo.
3: Mohli byste zahrát něco pro mou manželku od George Michaela?
2: George Michaela dáme, takže jenom pro tvojí paní poletí, jo?
3: Jo, pro Markétku.
2: Je to její oblíbenec.
3: Mm-hmm.
2: Hned po tobě asi, že jo?
3: No, moc velký.
2: Budeš před Georgem, ne, doufám.
3: Tak no, teď už je chudák, že je mrtvý.
2: No jasně, no, ale tak. I tak, ne?
3: Jo, jo.
2: I kdyby byl živej, tak bys byl pořád před ním, ne?
3: Mm-hmm.
2: Tak jo, je to tady a měj se, ahoj.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Čau, čekysáci.
3: Nazdar, dětka.
4: Rád vás poslouchám.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Yeah.
5: 20. hodina je tady, já jsem Vojta Sklenář a všem vám přeju hezký úterní večer s Kissem a hlavně s Jukeboxem.
0: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Kiss a taky Jukebox, my jsme načali jeho druhou polovinu, tak pakli, že byste chtěli dneska při úterním večeru něco slyšet, někomu to poslat, pošlete mi hlasovku přes naší aplikaci, anebo volejte 210 323 323, tak pojďme teď na náš telefon. Haló, haló.
1: To není možný, jsem se dovolala.
0: No je to možný, ty ses dovolala.
1: Asi tak po 20 letech, tak to je bomba.
0: Po 20 letech, a jak se jmenuješ?
1: Jo. Helča.
0: Helčo, no tak po 20 letech teda vítej ve vysílání.
1: Tak to je super, já už ho poslouchám asi tak 30 let.
0: No vydá.
1: Asi před rokem můj kamarád mi nechal zahrát písničku úžasnou od vás, od Kisu. A já bych chtěla teďka, fakt jsem se dovolala.
0: No fakt se dovolala.
1: Tak to je masakry. Jestli by bylo možný Top Gunu, dvojky.
0: Takže Lady Gaga.
1: Přesně tak.
0: No tak jo, takže po roce mu to posíláš, jo, takhle.
1: Přesně tak.
0: A myslíš, že on třeba zase po roce to pošle tobě na oplátku?
1: Ne, on to poslal před rokem a určitě bude poslouchat.
0: No, jo,
1: vy jste úžasný, jako bomba, fakt moc krát děkuju a těším se na v listopadu.
0: To už je za chvilku, to už je za chvíli. Helčo, no tak super, tak se těšíme taky.

0: Tohle je Jukebox na Kissu, tak hezký večer vám všem. Teď ve 20.20, hezky se to sešlo takhle, co se týká času. No a já tady mám další vzkaz a další vzkaz znamená taky i další muzika.
1: Ahoj Vojti, ahoj kysáci. Tady Míša. Hele, já vím, že v tuhle dobu už se leckdo chystá do Hajan, ale já ještě na zítra připravuju výbornou dýňovou svíčkovou a ještě chvíli mi to bude trvat. A tak by mi přišla vhod taková třeba Jeruzaléma. Já vím, že se k ty svíčkový moc nehodí, no ale tak proč ne? Ahoj všem, hezký večer.
0: Dýňová svíčková, přiznám se, to slyším úplně poprvé. No tak hlavně, ať se vydaří. A teď

0: Friday, I'm in love na rádiu Kiss. No a když už jsme u toho pátku, tak do pátku u nás na Kissu můžete vyhrávat super věci.
1: Najděte na webu protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání.

0: KISSu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Je to úterní večer a je to stále taky jukebox, to znamená stále taky vy, co v jukeboxu vybíráte muziku, vybíráte třeba přes naší aplikaci, posíláte mi hlasovky a nebo voláte sem k nám na 210 323 323. Vencu mám teď na telefonu, hezký večer ti přeju.
1: Hezký večer.
0: A jak ho trávíš, Venco, co děláš?
1: No, na pohodičku, se synem sami doma, pohoda.
0: Bez bab, takzvaně.
1: Jo.
0: A chceš pustit DJ Boba, mám ho nachystanýho, takže no. Tobě a synkovi hrajeme teda, jo?
1: A potom budeme hrát pro všechny, co poslouchají, a hlavně pro moji dceru, Teresku, a že už aby bylo 24.10., protože se právě na DJ Boba vydáváme do Bratislavy.
0: No vida bude v Bratislavě u našich sousedů, jo? Do Blavy jedete
1: ano,
0: teda, jo?
1: Ano.
0: No tak užijte si to a teď si ho užijte z rádia. Ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Radio Kiss a tohle je Jukebox a v Jukeboxu samozřejmě taky vy a teď Marcel.
1: Buona sera, zdravím všichni kysáky, poprosím vás, zahrajte mi nějakou super českou pecku a bude to pro všechny, co poslouchají tohle super rádio a pro mě jsem na Sicílii, kde vás poslouchám každý večer.
0: Tak zdravíme na Sicílii, ale zdravíme samozřejmě úplně všude tam, kde nás posloucháte. No a jakou českou pustím, tak to prozradí Pavel.
2: Ahoj, prosím tě, zahraj mi Lemon Vzducholoď, děkuju.
0: Tak je to česko, anglická taková, ale tak ta čeština tam převládá, řekl bych. Tak co dáme dál, Jukebox ještě jednu hodinku dneska při úterku vás čekat bude i po hodině 21, která se nám blíží. Jak na to? No pořád stejně. Aplikace KISSu, pošlete hlasovku a nebo vytočte 210 323 323. Co si vyberete? Nechávám na vás, ale jenom tyhle dvě cesty do Jukebox.

0: Začíná nám poslední hodina dnešního večerního jukeboxu na Kissu, protože teď je 9 večer, s vámi Vojta Sklenář a teď už taky Mark O.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: hodiny Juboxu. Při dnešním večeru už jsou známy, ještě jedna hodinka necelá nás čeká. Tak pak, když si říkáte, já ještě dneska něco chci, pokud nechcete čekat až třeba na noční Jubox, který bude od půlnoci, tak pošlete hlasovku přes naší aplikaci, anebo jednoduše vytočte 210 323 323. Kdo pak tam teď?
1: Pavel.
0: Pavle, ahoj, co bys chtěl pustit?
1: Hej, já vás poslouchám od té doby, co existujete, ještě ty z Morava, já nevím, od kdy možně. A je to moje poprvé.
0: Ty máš premiéru takhle, jo.
1: A mám tady dcerušku Jarušku vedle sebe a ona se směje.
0: A co vám zahraju, co byste chtěli pustit?
1: My máme rádi, jestli rychle zběsili ty písničku Don Omar, jak zpíval.
0: Dan Sacoduro?
1: Ano.
0: No tak jo, tak to dáme. No a Pavle, co to, že

0: Jukebox na Kissu, posloucháte a stále vám všem přeju jak jinak, nežli hezký večer. Hezký večer při úterku a hezký večer teď s někým na telefonu. 210-323-323. To je to správné telefonní číslo, které vytáčíte.
1: Ahoj, tady Líba.
0: Čau, Líbo.
1: Já bych prosila, jestli bys mi mohl zahrát Kim Appleby.
0: Don't worry.
1: Ano, prosím.
0: Ano, prosím. No tak zahraju. A jenom tobě poletí?
1: Ne, pro všechny, co jsou ještě v práci.
0: A do kolika to máš, Líbo?
1: Už jenom chvilinku, 21:30.
0: No tak vidíš to, to je opravdu za chvilku, to si vyslechneš song a pak už skoro půjdeš.
1: Viď? Přesně, už se na to těším.
0: Věřím. No a jak to šlo dneska takhle jako v úterý?
1: No byl to fičák.
0: No tak tady máš muziku a zase někdy, ahoj.
1: Moc děkuju, měj se krásně, ahoj.

0: Na kysu jsme si dali Sweetbox, přeju vám všem krásný večer, který je stále ještě ve znamení jukeboxu, no ale to pouze do 22. a po 22. už budeme rekapitulovat dnešek, ale malé ohlednutí za ránem pro vás právě teď.
1: Takhle se vstává jedině na kysu.
2: Já bych teď potřebovala vyřešit jednu takovou nepříjemnou věc.
1: Co pak se děje?
2: Mohl bys mi, Romane, zapnout ten efektor na mikrofon? Já potřebuju nahlásit jednu ztrátu.
3: Pozor, pozor. Rádi bychom oznámili, že zapomnětlivý školák Roman zapomněl aktovku v trolejbuse číslo 107.
1: To seš ještě hodně hodná, teda buď taková víc jako, nevím, akční.
3: Roman ztratil tašku. A se okamžitě dostaví do trolejbusu číslo 107.
1: Raní kys od 6 do 10.

0: Jukebox na Kisu pokračuje stále, všem hezký večer, tak komu zahrajeme dál?
1: Čau, čau, hele, prosím tě, zahraj tam nějakou pěknou písničku pro všechny, kteří jedou na noční jako já, a taky pro tebe, měj se, čau.
0: Tak zahrajeme, kam ještě, Máro?
2: Tobě do rádia, mě na cestě, ať mě to uteče, mýmu miláčku i Lucince, ať i ta noční uteče, a pro všechny, na benzínku, do pekáre, na vrátnicu, no úplně pro všechny, ať nám to uteče, děkuji moc, Mára.
0: A ještě někam zahrajeme.
3: Zdravíme tě z Itálie, jsme s Tomášem na motorce tady, jezdíme Itálii, Francii, šotoliny a chtěl bych, kdybys nám nechal zahrát. A samozřejmě pro všechny, kterým se být v práci, tím to uteče.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Poslední jukeboxová muzika dnešního večera je podle Jirky, který se dovolal. A já tě zdravím, ahoj.
2: Děkuju, taky zdravím moc.
1: A Jirka mi prozradil, že se dovolal úplně poprvý a seš z toho úplně paf, že jo, dalo by se
2: jo,
1: říct.
2: Jo, jsem teda, to je úplně děsivý úplně.
1: Ale děsivý to není, Jirko, nebuď vyděšenej tím, že se dovoláš do rádia, ne? To by byla škoda, čověče.
2: Já vím, ale je to takový zajímavý hrozně, je to poprvý volání a hned se dovolám.
1: Super, super. No a na premiéru si vybral skútr a kam to pošleme, komu to chceš zahrát?
2: Hele, pošlete to bráchovi a všichni, co mají rádi nějakou, mimo bráchovi samozřejmě, a lidi, co mají nějakou živou muziku rádi, jakože že to prostě šlape.
1: A těch je spousta, tak to no. Posílám, no a když jsi to zvládnul takhle premiérově, tak Jirko, zase někdy cinkni, jo?
2: Perfektní, hele,
1: super,
2: moc,
1: měj se, ahoj, děkuji. Díky,
2: ahoj,
1: čau,
2: ahoj.
1: Tak Jirka má za sebou premiéru a my za sebou máme večerní jukebox. Skutři ho uzavřou, no ale večer na Kisu nekončí. Po 10. večerní dáváme to nejlepší z dneška, tak rozhodně nikam nechoďte.

0: ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Nastává nám čas rekapitulování, když máme po desáté večerní. Tak vám všem přeju hezký večer při úterku s námi s Rádiem Kiss a v téhle hodině i hezký večer s naší ranní trojkou, za tou se totiž vydáme právě v téhleté 60. minutovce. No a Roman, Míša a Patrik dnes mluvili třeba o chystaném koncertu Lunetiku, taky byla řeč o porodech. No a Míša dneska si potřebovala něco nutně vyřídit.
2: Já bych teď potřebovala vyřešit jednu takovou nepříjemnou věc.
3: Co pak se děje?
2: Mohl bys mi, Romane, zapnout ten efektor na mikrofon?
3: Počkej, ale to... No dobrý, ale jaký zvuk tam potřebuješ?
2: Nějaký, aby to znělo jako rozhlas, nebo...
3: Ozvěnu nějakou. Moulu tam máme, ozvěnu, rozhlas.
2: Ne, ne, rozhlas, spíš rozhlas.
3: Co se děje?
2: Já potřebuju nahlásit jednu ztrátu.
3: Tohle mám nejradši. Vždycky, když moderujeme nějaký velký akce. Teď se akce rozjede a přijde za tomu někdo. Romane, vyhlaš ztracený mobil.
2: Jo,
3: tak udělám to za 5 minut. Ne, hned. Mám tady občanku. Ano. Tak dobře, takže budeme tady pro 10 milionů lidí hlásit nějakou ztrátu, jo?
2: Ano, velkou ztrátu.
3: Máš to ready, mikrofony tam? Tak jo, jdeme na to.

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: Budete dnes v okolí Benešova, no tak v tom případě uvidíte dvě kočky, jak si to štrádujou na motorkách. No pojď, dej na pís. Pojď, Míšo, jede!
0: Ranní výzva.
1: A je to všechno díky ranní výzvě. Takhle, pojďme si zopakovat, co se nám za těch pár dní podařilo alespoň trošku splnit.
2: Například jsme poslali obří samolepku Kisu a už je nalepená.
3: Oslavili jsme 18. narozeniny našeho posluchače.
2: Předali jsme vstupenky, hrnečky a bluetooth repráček Rádia Kis.
3: A dneska beru motorku a jedu s naší posluchačkou Anetou na výšku.
1: Tohle všechno si totiž přál Jirka, aby se to dneska uskutečnilo.
4: Já mám jedno jediné přání. Moje žena po 18 letech si koupila znovu motorku. A moc bych si přál, kdyby Míša za ní přijela a vytáhla ji ven na projížďku. To by byl ten nejlepší dárek na světě.
1: Patriku, jak budou mít dneska holky? Jaký bude počasí?
2: Dneska by mělo být krásně, holky. Já myslím, že ideální počasí na projížďku, protože má být slunečno, cca 23 stupňů. No, myslím si, že ideální počasí.
3: Aneta mi ještě včera psala a říkala, Míšo, jenom aby si se jako neunudila se mnou, já jezdím opravdu pomalu. Takže Anet, jestli to posloucháš, buď v klídečku. Já jsem si sedla k mapám a naplánovala jsem krásnou trasu, která povede kolem hradu Český Šternberg, takovýma hezkýma prdelkama až k vodní nádrži Švihov a potom zpátky přes takový krásný zatáčky.
1: Vy naše prdelky, užijte si to. A video přivezte, jo?
3: Přivezem.
1: Aby jsme se taky mohli pokochat. Tak šťastnou cestu.
0: Raní kis.
5: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Když byla před chvílí na Kissu řeč o porodech, tak Patriku, ty by si chtěl být třeba u porodu?
3: Já si myslím, že ten muž by měl být u toho porodu, jako nevidět všechno, jasně, ale podpořit tu ženu, že držet jí za ruku, být tou podporou tam, jo, to jako jo.
2: Romane, ty jsi byl u porodu.
3: Hele, já jsem chtěl být u porodu.
2: Ale?
3: Když jsem vezl Myšku ráno do Českobudějovické nemocnice, ne, tak to víš, sebevědomě jsem nakráčel. Dobrý den, jdeme rodit. Paní sestřička mě hned uzemnila. Sem chodí jenom maminky, tatínku, takže běžte čekat ven. Aha, tak jo, tak já jdu teda zase zpátky. Ale to bylo dobrý, jak mě vyprovodila. Já rovnou s Myškou, hele, skoro na porodní sál, ty jo. No a potom jsem čekal a málem byl malér, že jo, protože sestřičky si myslely, že ten pán, co je na té chodbě vedle porodního sálu, jsem já. Ale já jsem v tu chvíli baštil nudlovku v Budvar aréně. Pohodička, jedu si takhle obídek, že jo, Myška, dobrý, hele, zatím nevolali, všechno OK. A Myška, ne, můj manžel je někde ve městě, rychle volejte.
4: Proč šel na polívku?
3: No, protože to trvalo dlouho, to třeba mohlo přijít až odpoledne, jo, večer, takhle, nebo kdy. A Myška říkala, ne, my to tady vyřídíme, my ti dáme vědět, až to na nás přijde.
2: Měl jsi vzít sebou svačinu.
3: No, takže jsem potom porušil všechny silniční předpisy. U Kohinoru každou červenou jsem projel. Na chodníku jsem to zaparkoval. A nejvíc, ale já přijdu do toho porodního sálu. No, Myška tam, jo, tlačí a jedna minuta uplynula a najednou Davídek v náručí.
4: Hurá!
3: Já jsem vlastně to měl úplně VIP teda ten den.
4: Do toho nejlepšího si přijel.
3: Úplně načasovaný.
2: A ještě na jedenej.
3: Takže děkujeme i za vaše vzkazy, které jste včera naposílali do dopoledního tématu. No a budeme se těšit na ty vaše příběhy, víš, Patriku a Míšu, až to jednou přijde.
4: Jo.
2: Po tomhle tom všem jsem na sebe zvědavá teda.
4: Romane, na tvůj počest si tam vemu tu polívku sebou.
3: Úplně vidím, dáme jídlo? Halo, dovezete to i na sál?
5: Udora?
6: Ahojky, Martina. Já když jsem rodila svýho prvního kluka, tak samozřejmě to bylo v bouřce, takže nás tam rodilo jako poměrně hodně. No a některý tatínkové to psychicky neunesli, takže tam padali k zemi a sestřičky automaticky už potom chodili a ptali se tatínku, jestli jsou v pořádku. A když přišli za mým manželem, tatínkem, tak tatínek tam stál a říká, já jsem v pohodě, já jsem kluk z vesnice, já jsem rodil krávy. A já tak jsem tam ležela jako rozcapená a říkám, tak vypadám snad jako kráva.
3: Ježišmarja, mě to úplně připomnělo tuhle hlášku.
7: Jediný fake v celém okolí, to je přece Cecilka.
8: Vy ji znáte?
7: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
9: od

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
2: Tak, co to bude? Ať je hudba tvůj lék, dotyky, chtěl bych tě líbat, máma, only you, nebo příběh malého chlapce. Už příští týden se dozvíme, dámy a pánové, kdo vyhraje setkání s kapelou Lunatic.
3: Ale jaký hit je ten nejoblíbenější, prozradíme až 2. října na jejich koncertě v pražském O2 Univerzu.
2: Máte tady ještě čas jít na náš web kiss.cz, zaškrtnout jeden jediný hit, zanechat kontakt na vás a příští pátek Aleš z Lunatiků vybere 3 naše posluchače a oni si budou moct jít doprovod a půjdou na mejdán do O2 Univerzum.
4: Wow.
2: A zároveň se setkají s kapelou. A teď si vemte, s kapelou, že se nesetkají jenom s Alešem, Davidem a Vaškem, ale dost možná i s Martinem Kociánem.
4: To je pravda.
3: Já jsem na to tak zvědavá, ale já bych to tak strašně chtěla vidět, kdyby se všichni 4 fakt sešli.
2: Tohle jsou slova Vaška.
5: Ahoj, tady Vašek, zdravím vás. Tak mě napadá, až se blížíte náš velký koncert, že to je asi jeden z posledních velkých koncertů, co Lunatic dělá. 30 výročí je to dost. A mě tak vrtá hlavou, že by ten Martin u toho měl být. Vím, že jsme se minulý rok nedomluvili. Tak já to zkusím znovu. Vím, že některým lidem to bude proti srsti, že přijde. Některý budou rádi. Ale já to dělám z toho důvodu, protože jdou u toho a myslím, že si to tak nějak všichni dlužíme. Tak já můžu zkusit zavolat.
2: A zavolal a Martin to zvedl a Martin to potvrdil a slíbil, že přijde 2. října do O2 Univerzum.
6: Já Vaškovi a celý kapele tleskám, protože přesně tohle si myslím 90% fanoušků přálo, aby viděli ještě jednou celou kompletní kapelu Lunatic.
2: Snad se to povede.
0: Ranní Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Úterý s datem 15. září už jde pomalu do svého cíle. Zbývá nám z něj necelá hodina. Tak než se ozve Lukáš Bláha s nočním jukeboxem, tak se ozve Radek a Magda s tím nejlepším z dnešního odpoledního jumpu. A taky se ozve Michal Kavalčík. A víte co? Tím začneme právě teď. Tohle je jeho dnešní moudro.
2: Dámy a pánové, pojďme na moudro dne na Kisu. Jenom připomínka, mohla by možná tahleta věc posloužit jako dotaz na našeho čtvrtečního hosta, protože ve čtvrtek od 22 hodin večer bude hostem noční show se Soňou Ede a s Radkem Hrdinou zpěvák kapely Rybičky 48 Kuba Ryba. Možná tam by se ho Soňa mohla zeptat, co dělá po sexu se svou přítelkyní.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Po sexu vždy svou přítelkyní pevně obejmu a dlouho držím. Jakmile vypustím vzduch, poskládám ji a dám zpátky do skříně.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
3: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Slibovali jsme ve vysílání odpoledního jumpu na Radio Quiz, že my se podíváme, jak to mají ty vegetariáni a vegani, proč vlastně inklinují těm všem zeleným rostlinám, a možná jsme to s Magdou rozklíčovali.
2: Přišli na to na hranicích v USA s Mexikem, kde zadrželi kapustu.
1: Ale proč?
2: Přišla jim totiž trošičku podezřelá, jo, a vzali si prostě takhle jednu tu hlávku té kapusty a začali ji rozbalovat a samozřejmě po pár těch svrchních listech v ní objevili drogu metanfetamin. A ne maličko, celkem 900 kilogramů v kapustě.
1: V jedný.
2: Ne, to ne.
1: Pojď ti celnice a kouká a říká, ty bláho, nezdá se ti ta kapuce nějaká velká.
2: Nějaká trošku naspírovala. Ne, byla to samozřejmě prostě celá kopa těch hlávek kapusty, no ale už jí asi nikdo takhle neochutná. No.
1: Milí vegani a vegetariáni, už vám rozumíme.
2: Já ne.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Digga digga ding dong song.
1: Nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: V neděli jsem byl na výšlapu nad Harachovem, kam chodím velmi rád, a i já jsem zaplul do lesa ve vyšších místech. Říkal jsem si, mohl bych mít kliku na houby a něco třeba i objevit. Vybral jsem si místo takové temnější, říkal jsem si, jo, tady je to hůř průchodně, tady opravdu každej nevleze. A musím říct, že opravdu po pár krocích hned na mě vykoukl jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, a opravdu to číslo by pokračovalo pod papírák, a řekl jsem si, tudy ne. A zase jsem vyskočil z lesa ven.
2: Čověče, tak možná bys měl zamířit na Tachovsko, protože právě tam při procházce jeden náš Čech natrefil na 15,5 kilogramu těžkého kotrče.
1: Wow.
2: A vlastně tím tak trhl nový český rekord.
1: To je slušný.
2: To je hustý, co?
1: Máme nějakou fotografii, že bychom to dokázali vlastně lidem připodobnit nějak?
2: Hodně bys jako objímal velký břuch.
1: Já je tady samozřejmě ten nálezce šťastný houbař.
2: Ano.
1: A já to zkusím odhadnout, jo, podle
2: Zkus.
1: Toho, jak je velký, tak 30, 60, 70, možná do 80 centimetrů, jo, je průměr, a teda obvod to bude metr a půl, možná víc.
2: Teďka taková těžká otázka. Kdo to zpracuje a kolik polívek z toho nebo vomáček bude?
1: Já jsem pochopil za poslední dny, že ne, houbaři se rozdělují na více kategorií, ale hlavně na dvě. Houbař, co sbírá a jí.
2: Ano.
1: A co sbírá a nejí, to jsem já.
2: Já taky.
1: No, já miluji sbírání hub, ale vždycky se někdo odnese, takže tady bych neměl strach, že se to nespracuje.
2: Určitě, tak hlavně ať dobře chutná a přejeme další štěstí.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: A v dnešním víte, že se podíváme na delfíny. Víte totiž, že delfíni se mezi sebou oslovují vlastními jmény.
2: Asi to nebude Karel Pepa, že jo, Jirka?
1: Ludvík. Ne, prosím tě, každý delfín si vytváří charakteristický hvízd, podle kterého ho ostatní delfíni na dálku rozpoznají.
2: Věřím tomu, proč ne, ty jo, ale nikdy mi to nenapadlo, že vlastně každý jako specifický.
1: Jak by se jmenoval jako nějaký hvízd?
2: Hvízdoslav. Ne, vůbec netuším. Jako.
1: Ne, já myslím, že uděláš nějaký zvuk.
2: Napodobí. No nejde to napodobit. No to, no, dobře, ne. A to spíš bylo prase tohle. Malý. No ale delfíni jsou mi hrozně jako blízcí.
1: Mě taky, to jsou krásný.
2: Já mám rád nejenom, že jako vypadají krásně a vůbec jako hromadu dobrýho mají za sebou, ale delfíni patří taky mezi málo živočišných druhů, které, pozor, provozují sex, to se ví, ale nejen pro plození potomků, ale také pro zábavu a vlastní uspokojení.
1: No, to už je 18 plus.
2: Přátelé, já chci být delfín.
1: Já chci tak, abys byl delfín.
2: Ty ještě jsi neřekla nějakou formuli, já tady neseděl normálně s ploutvema nahoru.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádi.

0: Kesáci. Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s Ráďou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit. Už tento čtvrtek po 22. večerní naslyšenou vy moji trakoušové.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Půlnoc a jedna minuta, to znamená, že Kiss zase rozezní vaše přání a Lukáš vám přeje krásnou už středu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: z Kissu Erika, která stále neví, I don't know, ale vy vězte, že rozjíždíme středeční noční juboxy, to znamená, že playlist opět patří vám, vašim přáním, a to buď dvěma způsoby, jak se do něj dostat, buď přes mobilní aplikaci, kam nahráváte svoje hlasovky, a nebo přes telefon číslo 210-323-323. No a já už na druhé straně právě na téhle lince zdravím Máru. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak se máš při středě?
1: Tak už při středě se mám momentálně, teďko žiju z práce, svobodní.
0: Takže se těšíš do postýlky.
1: Přesně tak. Až dojedu domů a spadnu a spím.
0: Je by to jasný. No a budeš samozřejmě potřebovat, když už tam budeš, ticho. Tak se nám tady pěkně hodí jeden song, který si vybral, protože on se tak jmenuje, tedy Ruhe, hezky pěkně německy řečeno, od Schillera, a pošleme ho někomu speciálně.
1: Tak by to hlavně tebe do studia.
0: Moc děkuju.
1: Do rána do 6 uteče.
0: Moc díky.
1: Dále by to bylo pro taxikáře do Litomyřic, do Kuty, kde jezdí v noci, a hlavně v sobotu to vynobraní dáme. Mhm. No a dále by to bylo pro všichni, co makají, a tím to uteče ta šichta nějak, no, ať to teda nám zvládnou.
0: Je mi to jasný, no hele, v Litoměřicích to teďka žije, že jo, zahradače, teď bude vynobraní.
1: Samý... Taky ta doprava, to mi povídej.
0: Hele, já mám chalupu kousek u Štěka, takže já tam jezdím docela často a musím říct, že když jsem to jel v pondělí ráno a cestou teda směrem jako po mostě, myslím, že to je most Tyršův most,
1: přesně tak.
0: Tak ten byl tak plný, že jsem si říkal, hele, tak ono nejenom v Praze, ale už i v Litoměřicích to stojí.
1: No hele, já jel autobusem, takže já jezdím tam na lince, taky Prahu a Litoměřice má. Jo, plus ještě do toho dělám taxikáře takové ty víkendy, tak my jsme to jeli z Terezína, jsme to jeli hodinu a půl skoro tím autobusem.
0: Neuvěřitelné.
1: To bylo úplně, v pátek to bylo,
0: když začínalo zahrada Čech, rozumím.
1: To bylo hrozný.
0: Ona dneska vlastně končí, jestli se nepletu, myslím, že 16, dneska poslední den, přesně tak. Tak jestli ještě chcete, přátelé, to je taková informace pro vás v Litoměřicích, zahrada Čech, kam taky samozřejmě zdravíme do okolí Máru. Máro, hlavně sladký sny, měj se krásně.
1: Díky, tak já, ahoj.
0: A zase brzo v éteru a hladně, a ti to jezdí, šťastný kilometry.
1: Díky, čau, čau.
0: Ahoj. No a Lukáš Bláha vám všem přeje skvělou noc.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Noční Jubox.
1: Jedeme středeční noční žuboxy na Kisu, no a poprvé se taky podíváme do mobilní aplikace, protože následující chvíle budou patřit muzice, kterou vybírá Barča.
2: Dobrý večer, chtěla bych poslat písničku mému přítelovi, nějakou rockovou, ta jedno, já teď už spí, no, ale to nevadí. Děkuju, pára.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

V půl jedné ladíte noční juboxy na Kissu a pojďme se taky podívat na dnešní oslavence, když už máme ten nový den. Tak ve středu 16. září všechno nejlepší k svátku Ludmilám, pokud nějakou znáte, tak ji nezapomeňte poslat vzkaz. A co se týče narozenin, tak legendární Standa Hložek, tak ten má dneska 72. 63 je králi oplodňováků, tedy těch songů, takových těch velmi romantických, Richard Marx, nezaměňovat s Marxem a Engelsem. A potom tento den v roce 1979 přišel na svět americký rapper Flo Rida. Tak jsem si říkal, co bychom si od něj mohli dát, a vybral jsem Good Feeling, ať se tuhle noc z úterý na středu cítíte.

0: Vypajdíme si to středečními nočními juboxy na KISu a alespoň slovně vyřídíme jeden vzkaz mobilní aplikace, protože Michaela Jacksona, tím jsme otevírali tuhle hodinu. Zahraj nám na noční a bylo by to samozřejmě pro tebe, pro mou kolegyni Elišku na F19, pro mou milovanou dceru Elišku a mého Jiřínku. A to všechno napsala Tereza. Tak aspoň si tyhle osoby takhle slyšeli. No a teď se uslyší a úplně pro všechny lidi na světě, all the people in the world, budeme hrát díky Márovi.
1: Ahoj Kiluky, zdravím tě do studia. Mohl bych tě poprosit o písničku Safri Duo, pokud by to šlo. Chtěl bych to poslat mimo miláčkovi Lucince na noční, mně tady na noční, ať mě to uteče, tobě do studia, ať to uteče. A pro všechny, co mě znají a Rádio KIS poslouchají na benzinku a do pekáren, úplně pro všechny. Děkuji moc, Mára. KIS Rádio.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já bych teď potřebovala vyřešit jednu takovou nepříjemnou věc.
2: Co pak se děje?
1: Mohl bys mi, Romane, zapnout ten efektor na mikrofon? Já potřebuju nahlásit jednu ztrátu.
3: Pozor, pozor. Rádi bychom oznámili, že zapomnětlivý školák Roman zapomněl aktovku v trolejbuse číslo 107.
2: To seš ještě hodně hodná, teda buď taková víc jako, nevím, akční.
3: Roman ztratil tašku. Ať se okamžitě dostaví do trolejbusu číslo 107.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: O tom vás přesvědčujeme noc co noc, takže to jinak nebude ani v této z úterý na středu, kdy se jdeme podívat do mobilní aplikace, protože tam máme další vzkaz. Tentokrát je to, no, vlastně podobně jako většina vašich přání touto dobou na noční.
2: Ahoj, zdravíme do Rádia Kiss, zdravíme z M6, náš Dream Team, bez kterého by se Škodovka neobešla, a chceme zahrát holky Scooter! A už to zahrajte, jo? Včera jste se na nás vykašlali. Ahoj, máme vás rádi.
1: No, my vás taky, a včera není dnes.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: Máme jednu hodinu, to vy objednáváte muziku 210 323 323 nebo apka, kdyby vám náhodou byla zima, zapínám Karmu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Bastid na Kissu zpívali už o roku 3000, ale zpátky do roku 2026, 16. září a my jedeme tím pádem středeční noční juboxy. Z jeho studia, ze studia Kissu vás moc zdraví Lukáš Bláha. No a jsou stále dvě varianty, jak ovládnout éter, buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, a nebo vytočíte číslo 210 323 323. A proto já už se ptám, kdo je tam?
1: Ahoj Ondro.
0: Ahoj Ondro, ty už jsi mi mimo vysílání prozradil, že jsi na cestě z Holandska.
1: Je no to... jo, jedu, jedu.
0: Jedeš, jedeš. Pracovně teda předpokládám.
1: Ne. Jen tak jsem se podívat. Francie, Holandsko, Německo a
0: tak to je, domů. A tak to je pěkný, to je pěkný. A jak bylo? Bylo dobře?
1: Jo, šlo to.
0: Jo. To je dobře, to mám radost. Ale už si říkáš, že je správný čas se zase vrátit domů, jo?
1: Jo, teď jsem vyjel z Holandska, mám to tak, ale 8,5 hodiny.
0: Jasný. No tak jo, hele, tak jestli mě budeš poslouchat do 6, tak větší část strávíme toho času spolu.
1: Jasně, budu.
0: Budu moc rád, jasně. Ty jsi říkal, že bys rád slyšel nějakou vypalovačku, tak já to tady za chvilku svěřím pánům Rudovi a Markovi. A já myslím, že i tobě se bude hodit, když si dáme espresso macchiato, co ty na to?
1: Jo, dobrý.
0: Jo, tak jo. A budeme to někomu extra posílat?
1: Ale prosím tě, už je to tobě do studia.
0: Moc děkuju.
1: A budou to pro kamarádku Šárku do Kolína, tak se kášku.
0: Dobře, myslíš, že poslouchá?
1: No, že jo.
0: Jo. Tak to je skvělý. Tak Šárko, moc tě zdravíme, hele a Ondro, tobě hlavně šťastné kilometry.
1: Díky moc.
0: Dobře dojeď a dej pak vědět.
1: Jasně.
0: Měj se krásně, ahoj. No a já už jdu na slíbený vzkaz.
2: Ahoj. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro našeho kamaráda Martina. Je na noční, tak ať mu to krásně utíká. Ať si tu písničku užije a byla by to písnička od Tomio Keše, Mi Amore, tak díky. Čau, čau.
3: Be happy. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Velké díky, že i noc z úterý na středu trávíte s Kissem na oplátku, hrajeme podle vás. A teď právě do noty Koťovi.
2: Ahoj Lukáši, zahrál by si Shona Paula Get Busy pro naši noční letku, pro Romana Taxilomoc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionia Kendu, kamioničku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro všechny policajty, hasiče, taxikáře, prostě pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau, Koťa.
0: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Be happy.

0: Je s vámi Kiss a bude s vámi pochopitelně ve středu i dneska, tím pádem Vašek Votava alias DJ Baselicker, protože rozjedeme další kolo Kiss parády, tak jak o ní rozhodujete vašimi hlasy. No a stále tak můžete hlasovat ještě do dnešní 21. hodiny 9. večer. I pro novinky, jednou z nich je Gordo s Rainierem Zonneveldem a hitovka Loco Loco. Takový ještě příjemný záchvěv léta. Druhá novinka, tak to už je německý DJ Klaas, věčný předělávatel, tentokrát We Were Still Young. I když tohle dokonce zní, že to ani cover není. No a na prvním místě se drží Offenbach, Four to the Floor. Mě přednedávnem zarazilo, že je to vlastně taky překopávka od Staccato a že se to vlastně tomu originálu, nebo od toho originálu moc neliší. Ale to vám zřejmě vůbec nevadí, protože je to na zlatě v Kiss parádě. Pokud chcete, aby tomu bylo jinak, nebo naopak chcete tenhle ten song podpořit, tak hlasujte na kiss.cz a za chvilku už další vaše vzkazy. Teď Alize, hezkou noc.
1: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Do vašich uší proudí středeční noční žuboxy na Kisu s datem 16. září. No a v kalendáři dneska Lída a představte si, že právě tahle osoba se ozvala, i když tohle jméno není tak úplně časté a vzhledem k tomu, že dneska slaví ten svátek, tak jí odpustíme i to, že vzkaz má trochu horší zvuk, není to tak úplně dobře slyšet, ale co jsem v tom samozřejmě objevil, je to, že si dáme 3 šestky a to je úplně dokonalý song na probrání.
1: Ahoj, mohla bych tě prosím požádat o paradox, bylo by to pro všechny, kteří poslouchají Kiss a samozřejmě, protože jsme to se vnáleční a to je dostině.
2: Kiss, Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Dogs.
1: Ahoj, kysáci. Mám tu pro vás speciální pozvánku na zářijovou noční show. Třetí čtvrtek v měsíci se blíží a vás po 22. večerní čekají nejenom čuňačinky a povídání o tom, o čem si nemůžeme v éteru povídat přes den, ale tentokrát společně s rádiou přivítáme i speciálního hosta a tím bude Kuba Ryba z Rybiček 48. Tak si nás koukejte naladit už tento čtvrtek po 22. večerní. Naslyšenou vy moji trakoušové.
2: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tím si můžete být naprosto jistí a na čísle 210 323 323 já už teď zdravím Týnku. Ahoj.
2: Čauky, čauky.
1: No tak jak už se máš takhle při středě, prosím tebe.
2: No nic moc, když vím, že ještě pár dní do práce.
1: Chápu, chápu. Do kolika to dneska potáhneš?
2: Dneska jdu z práce do práce a pak ještě z práce do práce, tak do půlnoci.
1: Prosím tebe, no tak mysli taky na svoje zdraví, jo, protože já jsem to taky takhle jednou táhnul a pak jsem sebou švihnul, tak jo, pamatuj na to, že je taky potřeba odpočívat. Tak držím palce, hlavně ať to máš brzo za sebou. No a moc ti děkuju za to, že jsi mi dala jako vždycky na výběr, tentokrát teda jenom dvě ze tří, jo, tak příště se polepší teda. Ale ne.
2: Já se polepším, jo.
1: Ale jinak dali jsme hlavy dohromady a nakonec z toho vyšel DJ Bobo. A já jsem si říkal, že bychom mohli dát nějakou modlitbičku, no. Prej, tak modlitba za to, aby se nám lépe spalo, si myslím. To bych chtělo.
2: Vidina spánku je dosti mizerná, ale dobře tady.
1: Chápu. Poletí to někomu extra?
2: Poletí to našim kapákům, to ještě rozváží. Naštěstí v tom nejsem sama ještě stále. A segře, která má taky výjimečně noční.
1: Mhm, dobře.
2: A samozřejmě tobě do studia, protože bez tebe bych to tam neměla, ne?
1: No to je jasná věc. Hlavně bez, jako beze mě bys tu noc, no já nevím, jak bys to dala.
2: No, hodně býtně.
1: Ani se to radši nepředstavovat. No tak jo, tak jdeme na Prej, na Prejt, pochutnáme si na něm, doufám, DJ Bobo. No a tobě přeju příjemnou, klidnou noc.
2: Já tobě taky,
1: děkuju.
2: Ty to máš za pár.
1: No jo, je to tak, tak ahoj.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
3: Turn the nights into a glory day.

0: hodinách budou už za pár vteřin dvě, ale žádná změna. To vy vybíráte muziku, tak pojďte do toho.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.